Tak tohle byla další hezká česká písnička na Rádiu Blaník. Zdraví vás všechny, Vlasta Suk. No a když jsme u toho, tak na vaše přání taky hrajeme. Ano, každý večer od 19 hodin můžete vybírat, jak si o písničku napsat jednoduše přes naše internetové stránky. Máme tam samozřejmě formulář, který vyplníte ideálně 2-3 pracovní dny předem. radioblaník.cz, to je ta správná adresa. No a když ho vyplníte, vyberete, my se o vše ostatní postaráme. Tak nezapomeňte, na vaše přání hrajeme každý večer od 19 hodin. Takže i dnes.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno, lokálně až oblačno, v Beskydech se místy vyskytují přehánky a také se ojediněle tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až jasná, odpoledne přechodně oblačná, na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy a nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

tvých očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej, no náš auťák.

Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání Blaníku vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 23. září, kdy svůj svátek slaví Berta. Blahopřejeme. 90. narozeniny má český herec, básník, člen divadla Járy Cirmana Milon Čepelka. A 77. slaví americký zpěvák Bruce Springsteen. Pojďme ještě do minulosti, do roku 1875, kdy v Praze poprvé začaly jezdit tramvaje, tehdy ale tažené koňmi. Už je to 151 let. Já vám přeji krásnou noc a pojďme si opět hrát hezky česky.

0: počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno, lokálně až oblačno, v Beskydech se místy vyskytují přehánky a také se ojediněle tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až jasná, odpoledne přechodně oblačná, na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy a nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
5: Já chci, aby můj den měl tak 30 hodin, aby lidstvo neprodukovalo tolik splodin. Desítky věcí naraz stíhat, při půl maratonu první do cíle dobíhat. Chtěl bych víc času trávit s harmonikou, Zuzanou, Janou, Hanou, Danou a Monikou. A u nás potoce, ať zas žijou raci. A chci živou hudbu v každý restauraci. To nejsou keci, to jsou jenom věci, které chci mít a umět, a kterým chci rozumět a nevidět je v ledě. A hodně vědět a více znát a více smát. Já prostě chci, chci, chci a vždycky budu chtít.

A budu chtít na všechno přijít, všechno zařídit a pochopit. A dál chci, chci, chci a chtít budu vyzkoušet všechno, mám to prostě asi v osudu. Chtěl bych, aby lidi vedle sebe žili v míru. Chtěl bych si šáhnout na úplný konec vesmíru. Mít písniček v repertoáru milion a k stádu vyprodat třeba strahovský stadion. A aby Ústí ve všem první ligu hrálo, slunce aby svítilo víc, v zimě jeho málo. A vidět mladou generaci, jak se nefláká a jak náš kotel na tribuně štěstím huláká. To nejsou keci, to jsou jenom věci, které chci mít a umět, kterým chci rozumět a nevidět je bledě.

každý ráno k snídani mít čerstvou bábovku. A aby na diskotékách hráli víc dechovku. Aby dál nemizeli polní ptáci. A všem nezaměstnaným dát práci. Chci jako Volodia tancovat kozáčka. A aby Šarapová byla má spoluhráčka. A chci bejt umělcem, jo nejlíp malířem. A místo eura, aby zavedli zpět halíře. To nejsou keci,

0: Stále posloucháte Blaník s Vlastou Sukem u mikrofonu, všechny vás zdravím a připomínám, že na našem webu máme taky e-shop. Ano, obchůdek, kde si můžete zakoupit spoustu krásných upomínkových předmětů s naším sluníčkem. Máme tam například blanickou flešku, taky blanický půl litr pro pány, něco pro dámy do zahrádky, lopatku, jako je nářadí a samozřejmě i spoustu dalších věcí, třeba oblečení. Takhle bych mohl pokračovat dál. Nejjednodušší bude, když to najdete na našem webu e-shop, projdete si to a uděláte radost sami sobě nebo někomu z vašich známých. Jednoduše na adrese radioblaník.cz.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je středa 23. září. Dnes má svátek Berta a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes máme první podzimní den. Kromě toho významné stavby v Praze, Brně, Ostravě i Olomouci se rozsvítí tyrkysovou barvou na podporu znakových jazyků. Koná se při příležitosti Mezinárodního týdne neslyšících. V Benešově proběhne ve 4 odpoledne otevření a prohlídka nové městské knihovny po rekonstrukci, a to za 80 milionů korun. V Hořovicích začnou v 10 dopoledne oslavy 70 let od založení místní nemocnice. V Plzni se můžou v 5 odpoledne zájemci těšit v místní galerii na zahájení výstavy 700 tisíc čárek. Hodinu popolední bude ve Slatiňanech do provozu uvedeno nové středisko chovu starokladrubských vraníků. A galerie Hraničář v Ústí nad Labem zahajuje v 6 večer novou mezinárodní skupinovou výstavu věnovanou nedokončeným a opuštěným stavbám. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Posloucháte Rádio Blaník a já vám přeji dnes už oficiálně krásné podzimní ráno. Ano, dneska nám odstartoval podzim.
1: Plasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: A samozřejmě i v tomto ročním období vám budeme hrát hezky česky. Tak vás vítám na prahu nového dne, probouzíme se do středy s datem 23. září. Krásný den.
2: Hezky česky na Blaníku.

0: ráno. I dnes vám v tomto čase, tedy mezi 5 a 6, hrajeme pouze hezky česky. Pokračovat budeme za malou chvíli, ale teď míříme do hodonínské zoo. Ta zahájila sbírku na podporu programů ochrany zvířat a přírody. Přispívat do ní mohou sami návštěvníci, a to při zakoupení vstupenky. Další podrobnosti má pro nás mluvčí Ivo Tenzinger.
1: Posláním moderních zoologických zahrad je mimo jiné ochrana zvířat ve volné přírodě. A naše zoo se i jako člen Evropské asociace dlouhodobě do různých programů zapojuje. Tato sbírka ze vstupného, na které se zaplacením vstupenky podílejí i sami návštěvníci, má sloužit hlavně domácím a místním spolkům. Podpora bude přímá, adresná a my také můžeme konkrétně vidět, jak příjemci výtěžek využijí.
0: V praxi to bude vypadat tak, že si budete moci nově zvolit mezi plným vstupným zahrnujícím příspěvek 3 korun, určený právě na sbírku, anebo vstupným bez příspěvku. Ještě pro zajímavost, hodonínskou zoo loni navštívilo více než 171 tisíc lidí. Když to propočítáme, tahle sbírka by mohla ročně vynést kolem 500 000 korun, což by bylo hezké. A teď už další hezké české písničky. Vlasta Sukvám přeje krásné ráno.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9.00.

Tak tohle byla další hezká česká písnička. Posloucháte Radio Blaník. Už máme středu 23. září, kdy svůj svátek slaví Berta a své 77. narozeniny má americký zpěvák Bruce Springsteen. Tak, blahopřejeme. Za chvíli další hezké české a k tomu aktuální zprávy a předpověď počasí. Už bude půl šesté.

sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád. Odháněn ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop být na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád. Na pořád. Budu do písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluhy na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco má na pořád, na pořád,

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Jednat by také mohli o změnách pravidel penzijního spoření a nebo růstu důchodů starších penzistů. Případem možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi se bude zabývat Krajský soud v Hradci Králové. Odvolací vrchní soud původní odsuzující rozsudek krajského soudu loni zrušil. Na zahájení rozpravy valného shromáždění OSN promluvil americký prezident Donald Trump. Podle prezidenta Petra Pavla byl zaměřený víc na americké publikum před volbami a než na publikum globální. Hokejisté Liberce zvítězili v předehrávce 11. kola extraligy v Pardubicích 5-4. Na třetí pokus tak vybojovali první výhru v sezóně. Hrála také Mladá Boleslav, která v dohrávce třetího kola porazila Spartu 5-3. Tolik zprávy a ještě se podíváme na počasí. Dnes nás čeká většinou slunečný den, bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno se ojediněle objeví také mlhy. Dnešní nejvyšší denní teploty budou mezi 16 a 20 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě bude o něco chladněji kolem 15. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník. Vlasta, co k vám přeje, krásné ráno a teď pro vás mám pozvánku na naše webovky, kde můžete poslouchat seriál Zdraví v hlavě. V rámci něj si povídám s výživovou poradkyní Hankou Borkovcovou a jejími hosty. No a v tom posledním dílu, který jsme vydali, jsme přivítali paní doktorku Věru Adámkovou, se kterou jsme řešili hubnutí více do hloubky.
1: Tak musím říct, já říkám to nerada, ta pravda někdy je bolestivá a tady je bolestivá. My jsme poměrně takový tolerantní k obezitě. Bohužel obézních máme podle těch statistických dat, a budeme si o tom dále povídat, téměř víc než polovinu obyvatel dospělých, ale bohužel téměř 20% dětí. A tady to je velká katastrofa, protože u těch dětí obezita může zakládat opravdu velké komplikace již v mladém věku a to bychom nechtěli.
0: Proč někdo zhubne téměř bez námahy, zatímco jiný se i přes velkou snahu nikam neposouvá? A proč samotné počítání kalorií často nestačí? To vše a mnohem více se dozvíte v celé epizodě na adrese radioblaník.cz. Vlasta Suk se s vámi loučí, za chvíli už dobré ráno s Petrem Azarélou. Užijte si to.
2: Ani rychlé šípy,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezident Petr Pavel dnes vystoupí s projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat se v něm bude zřejmě rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale také potřebě reformovat OSN. V programu má i vystoupení na summitu Krymské platformy. Pavel je v New Yorku poslední den. Šestiletou dívku napadl v Plzni pitbull. Ten byl večer podle serveru novinky.cz přivázaný před jedním z obchodů k mříži, ale vysmekl se z vodítka. Dítě s poraněními nevelkého rozsahu převezli záchranáři do nemocnice. Případ nyní vyšetřuje policie. Brněnské pověsti se dočkaly komiksového zpracování. Nová kniha představuje zábavnou formou 30 známých i méně známých příběhů. Jaké například to prozradí mluvčí městské části Brno střed Michal Šťastný.
1: Čtenáři v ní najdou například příběhy o brněnském drakovi, křivé věžičce nebo brněnském kole. Nechybějí ani městské legendy, jako jsou Nezdaření, příjezd Buffalo Billa, jednou roký Frantík nebo Baťa a doktor Špína. Autoři v knize pracují s různými výtvarnými styly a přinášejí originální pohled na jednotlivé příběhy, které tak dostávají zcela novou podobu.
0: Publikace vznikala zhruba rok a podíleli se na ní hlavně brněnští ilustrátoři. České tenistky se na poháru Billie Jean Kingové probojovaly mezi nejlepší čtyři týmy. Ve čtvrtfinále finálového turnaje porazili Britky 2-0. První bod ve třech setech vydržela po třech hodinách hry Marie Bousková. Linda Nosková pak vytasila svůj parádní servis a souboj uzavřela. Teď má český tým 2 dny volna. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
3: S Petrem Slívou.
4: Tak my se vytasíme s naším servisem. Dobré ráno ode mě i od Adel. Za minutu bude 6, máme tady středu 23. září. Je to den, kdy opět budeme proplácet účtenky, taky se vrátíme ke včerejšímu rannímu hostu a bude toho samozřejmě mnohem víc. Tak se do toho dáme. Není nutno, aby bylo pořád veselo, ale hlavně nesmí být smutno a o to se teď postaráme. Dobré ráno.

0: slyším tvoje kroky, zpívali činasky na Blaníku, já už slyším šustění vašich účtenek.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Pomyslné šustění vašich účtenek, protože vy nám neposíláte ty skutečné účtenky, ale vy vždycky přepíšete to, co na ní je, do SMSky a tu nám potom pošlete na číslo 600 318 118. To udělala i Irena, které jsme včera po 7. hodině zavolali. No, zeptali se, jestli poslouchá Blaník, a poslouchala, takže jsme jí proplatili účtenku, kterou přihlásila do hry. Tak Ireno, co teď děláte?
3: No, teď pracuju z domu.
0: A máte u toho puštěné?
3: No, jasně.
0: Jo, a kdo dospíval?
3: Petr Kolář.
0: Jednou nebe zavolá tam bylo,
3: jednou
0: že jo?
3: Nebe no, zavolá,
0: tak
3: no.
0: Ten Blaník zavolal, je to tak?
3: Děkuju.
0: Ireno, gratulujeme a posíláme 4591 korunu do Moravan. A Blaník zavolá klidně i vám a klidně i dneska po 7. hodině, když přihlásíte do hry tu svou účtenku. Prostě si nechte proplatit to, co už jste jednou utratili. Napište nám, kolik to je, za co to bylo, jméno a příjmení, odkud jste, tam stačí úplně jenom název obce, jako Irena napsala Moravany, pošlete na 600 318 118 a dneska po 7. hodině, dobře poslouchejte.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: No a když to nevíde dneska, tak to vyjde právě zítra. To jsem chtěl říct. Takže za hodinu se do toho dáme. Tohle už je Belinda Carlisle a za chvíli počasí.

0: Nebe je místo na zemi, zpívala Belinda Carlisle v dobrém ránu na Blaníku 10 minut po 6. hodině. Ve 2 hodiny a 5 minut ráno, nebo v noci, to jste pravděpodobně ještě spali, se to stalo. Co? No to se dozvíte právě teď.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Je tady středa, láme se nám týden, ale to není to jediné, co se děje, taky tady máme astronomický podzim. A jestli ten den bude podzimní, tak to nám prozradí Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno. Aktuálně na našem území polojasno až jasno, v Čechách však místy oblačno a ojediněle se také vytvořily mlhy. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 a 5 stupni Celsia, při uklidnění větru však teploty klesají i ke 2 stupňům a právě tam hrozí přízem. Mrazíky. Nejtepleji již klasicky v centru Prahy, a to kolem 10 stupňů Celsia, nejchladněji naopak v šumavských kotlinách, konkrétně na Březníku spadla teplota pod minus 6 stupňů.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Dnes bude slunečno, převážně polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno a na východě se ještě ojediněle vyskytnou přehánky. Ano, také musíme počítat s ojedinělými mlhami. Nejvyšší teploty dnes budou vyšší než včera, a to mezi 16 a 20 stupňů Celsia. Chladněji bude stále na severu a severovýchodě našeho území, tam bude jen kolem 15 stupňů. Na horách bude nejtepleji na Šumavě, a to až 12 stupňů, jinak kolem 9, a vítr už bude většinou slabý, proměnlivý, i když přes den místy zesílí.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak pěkný podzim. A tohle jsou holky a mám ráda na Blaníku. Za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno.

0: Chapel of Deliverance a Paul McCartney v dobrém ránu na Blaníku. Tak jak jste slyšeli před chvílí, podzim už je tady. Začal dneska ve středu 23. září, přesně ve 2:05 ráno, takže jestli jste se dnes probudili s pocitem, že už je něco jinak, tak tentokrát za to nemůže jenom budík. My jsme si právě s Adele říkali, že je něco jinak, ale nevíme co. Viď?
1: My jako tušíme, že by to mohl být nastávající podzim a podzimní únava, ale je to tak, no vlastně nic se neděje, ale jsem unavenější, nedaří se mi stávat, není to úplně ono.
0: Přesně tak, mám úplně ten samý pocit tenhle týden, že se vlastně nic neděje a přesto se děje všechno. No nicméně, proč vlastně ten podzim každý rok začíná trošku jinak, že by se neuměl rozhodnout, jestli už má vytáhnout svetr nebo nechat tričko ve skříni, tak astronomický podzim, asi jste si všimli v kalendáři, že nezačíná každý rok ve stejný den, jeho začátek souvisí s podzimní rovnodenností, tedy okamžikem, kdy slunce na své cestě po obloze překračuje nebeský rovník směrem na jih. Den a noc jsou v tomto období přibližně stejně dlouhé a právě proto se datum začátku podzimu může měnit. Země totiž neoběhne slunce přesně za 365 dní, jako jsme se učili ve škole, ale přibližně za 365 dní a 6 hodin. Přestupné roky a další drobné astronomické rozdíly potom teda způsobují, že rovnodennost nevychází po každé na stejný kalendářní den. Tak proto letos až 23. září. No tak pěkný podzim a za chvíli krátké zprávy. Teď je 6:19.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Dnes jsme se probudili do prvního podzimního dne. Nastala podzimní rovnodennost a ve 2:50 ráno začal astronomický podzim. Slunce tak nyní rovnoměrně osvětluje obě polokoule a den a noc mají téměř stejnou délku. České automobilky zatím letos vyrobily víc aut než loni. Za 8 měsíců roku jich z linek sjelo 966 888. Meziročně je to o 1,4% víc. V Kaplici na Českokrumlovsku začala stavba nového střediska správy a údržby D3. Na starost bude mít obsluha provozní údržbu úseku dálnice od Dolního Třebonína po hraniční přechod v Dolním Dvořišti. Liberec dokončil výstavbu repliky Technikova pavilonu v areálu výstaviště. Stálo to 48 milionů. Práce trvaly o čtvrt roku déle kvůli chybám při přípravě projektu a městu se prodražily o 6 milionů korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
2: No dneska sice začal podzim, ale Monika s Adel přišly jako sněhové královny, obě dvě v bílém sáčku.
3: Je to tak.
2: Je to tak, no?
3: Tamhle
2: je, na židli, to
0: ano,
2: sáčko.
0: Ano, koukám, a koukám, že Adel, Adel má i bílé boty.
2: Fakt, to jsem ještě neviděl. Ukaž boty.
3: Ježišmarja, jak bych ti dneska
2: vykopala nohu.
3: Ten...
2: Dobře, má bílé boty.
0: Ano, má.
2: No,
0: má
2: bílé boty. No co, no zima je tady za 3 měsíce, co se dá dělat? No, doufáme, že to nebude teda dřív. Ale rozhodně dřív tady bude vzpomínka na včerejšího ranního hosta, kterým byla Anna K. Přímo přišla osobně. Tak pokud jste to neslyšeli, ohledneme se zatím už za chvíli. Za 4 minuty bude půl sedmé.

0: Jsi? Prostě jsi, zpíval Petr Rezek na Blaníku chvilku před 6:30 a protože jste, tak si poslechněte taky včerejší povídání s Anouká, pokud jste to nestihli. Ranní host Radia Blaník. Nestává se nám to moc často, většinou tenhle ten ranní rozhovor probíhá po telefonu, ale stalo se to, že se nám tady zastavila Anaká. Ahoj, dobré ráno.
1: Stalo se to, protože jste mě ukecali. Dobré ráno, přeju.
0: Ukecali. A kdybych tě náhodou neukecal, co by si dělala teď krátce po 8 hodině?
1: Co bych dělala? Byla bych úplně v bezvědomí. A spala.
0: V kolik vstáváš?
1: Tak já usínám třeba ve 2, ve 3 ráno.
0: To jako muzikant,
1: půlku,
0: no, jasně.
1: Půlku života, někdy i ve 4. Tak mám to takhle úplně totálně otočený, takže
0: 11,
1: jako v tuhle chvíli opravdu spím normálně, no. Ale občas, když je potřeba, nebo když jsou někde milí na mě a když moc prosej, ať přijdu přímo ráno. Jste asi druhý míst, kde jsem takhle brzo ráno.
0: Moc si toho vážíme a děláme, co můžeme teda.
1: Já si zase vážím, že tady můžu pít.
0: Děláme ti dobrý kafe.
1: Kafe,
0: piješ kafe?
1: Přesně tak.
0: Jo. A jak vypadá tvoje ráno, když se teda řekněme kolem toho poledne probudíš?
1: Tak pokud nespěchám nikam, tak ještě ležím v posteli a vyřizuju v posteli nějaký věci, jakože maily třeba, nebo něco odpovídám na zprávy nějaký. A tak, že večer to nedělám, že večer nevidím a nevím většinou, kde mám brýle a nechci už jako v noci tam strašně se probouzet tím, že budu se vstekat, že nemůžu najít brýle. Takže ráno si je v pohodě najdu a z postele si ještě dělám nějaký takový věci, co jsem nestihla za ten den. No a pak tak vstanu, normálně prostě, vyčistím zuby, umyju, všecko tohle. Já vlastně nesnídám, Já jako potom až rovnou jako jim nějak třeba ve 2.
0: To je skoro přerušovaný půst, co tomu teď říkám.
1: Vlastně jo. Já jim pozdě v noci, takže mám to úplně, je to všechno vlastně strašně nezdravý asi, ale je to můj život, no tak co mám dělat, koncert začíná někdy klidně v 10 večer, takže než my se dostaneme z Ostravy do Prahy třeba.
0: 99% muzikantů, zpěváků a zpěvaček to takhle prostě má.
1: Tak. Ty pytle pod očima potom budu muset jít asi na nějakou chvíli.
0: Ale teď nejsou zrovna žádné vidět.
1: No, protože blbě vidíš takhle po
0: ráno. To je pravda. U mě už diagnostikovali takzvanou vetchozrakost.
1: Stařeckou. To si neřek. To je tak dehonestující název a je to skutečně odborný. Já mám s tím velkou zkušenost. No to máte stařeckou vetchozrak. Co jste to, že sám máte stařeckou vetchozrak?
0: Jsem to takhle poslala zpátky. Ne?
1: No jestli pan doktor. No.
0: No nicméně, ty máš teď plné ruce práce, protože chystáš ten svůj velký koncert na příští rok do haly O2 Univerzum a já vím, že nebude jeden a že budou dva. Je to tak?
1: Děkuji, že jsi to zmínil. Já mám z toho obrovskou radost. Chystáme unikátní, úplně úžasnou věc s Českým národním symfonickým orchestrem, což je těleso světového věhlasu.
0: No vážené.
1: Je to úplně největší bomba, jako možná u nás, v našich krajích, nebo jedna z největších rozhodně. Mají Oscary za hudbu pro Tarantinovy filmy. Ennio Morricone s nima strašně rád točil. Miloval je a oni jeho. A já jsem vlastně první česká poproková zpěvačka, která s nima bude vystupovat jako celý koncert.
0: To je na Guinnessovku.
1: To je hustý, já vůbec nevím, jak jsem k tomu přišla, nebo vím, ale je to úplně, jako je to pro mě obrovská čest, velká výzva. A ten koncert 23. dubna příští rok se vyprodal. A já jsem si říkala, je to v pohodě, je to krásný, to je skvělý, že se při čtvrtě roku minimálně dopředu byl vyprodaný, takže moc si toho vážím, ale najednou mi přišlo líto, že ještě tolik času a že máme možná možnost, ještě hodně lidí mi psalo samozřejmě, že to nestihli, protože jsme to prodávali hodně dopředu a že to prostě nestihli koupit, tak jsem si říkala, nebudu jako všichni ostatní, vždycky ohlásíš ten unikátní, jedinečný, jeden jediný koncert a pak šup, tak tam přidáš druhý.
0: A v plánu jsou rovnou 3.
1: Ale tohle nebylo v plánu, to skutečně nebylo v plánu, ale řekli jsme si s mojí manažerkou a s Outučkem, že pojďme takovouhle nádhernou věc. Já jsem strašně ráda, že jsme mohli přidat. Takže máme přidaný koncert 24. Ano, ty to víš, děkuji. 23 je vyprodaný a 24 a nesmírně rychle to mizí, takže já si myslím, že že to, kdo má jako zájem o tuhle krásnou věc. Gastwalzink aranžuje 21 mých písní.
0: Já už se těším na Nebe na smyčcích teda.
1: Jo, já jsem teď jsme dostali aranž, zrovna Nebe, teď přišlo. Jo. Teď jsem to poslouchala v autě, je to strašný úlet.
0: Což se dá brát celé jako dobrá zpráva, protože já jsem se chtěl ještě nakonec tohoto rozhovoru zeptat na to, na co se ptám každého, nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila. To by mohlo být asi tohle, co?
1: Asi to, že se vyprodalo to O2 Univerzum, mimo to ještě jedeme na podzim krásný turné, druhou část turné Vždycky se budeme znát, protože píseň Vždycky se budeme znát slaví 10 let.
0: To už je 10 let.
1: No, je to strašný. Je to 10 let, je to z alba Světlo a vlastně teď jedeme ještě 9 koncertů na podzim, nebo 10, tuším, po českých městech, kde jsme na jaře nebyli, takže pořád makám, normálně jedu bomby.
0: No koukám, nazbírej energii, prosím tě, ať to všechno dobře dopadne, moc se těším na O2 Univerzum, přijdu, chci to
1: super,
0: vidět.
1: No.
0: A děkuju za tu ranní návštěvu, měj se pěkně, ahoj.
1: A já děkuju za pozvání, takže dobré ráno.
2: Ranní host Rádia Blaník.
0: Tohle bylo moc milé povídání včera s Anouka. No a včera po té premiéře tohoto rozhovoru jsme si dali písničku Nebe, tak teď si dáme tu 10letou Vždycky se budeme znát.

0: Robbie Williams a Nicole Kidman a Something Stupid na Blaníku. Já si teď udělám trošku atmosféru. To jsou Brontosauři a Na kameni kámen. A autor téhle písničky, Honza Nedvěd, zítra oslaví 80. narozeniny. A nejenom, že se tomu budeme věnovat zítra ve vysílání, ale potom se tomu budeme věnovat i celý víkend, protože celý víkend se budeme hrát nejenom Honzovy písničky, ale budeme vám taky rozdávat vstupenky na koncert Honzy Nedvěda mladšího a skupiny Příbuzní v pražské Lucerně. A k tomu samozřejmě toho bude mnohem, mnohem víc. Takže leďte Blaník zítra samozřejmě a potom taky o víkendu. No a teď se pojďme podívat na počasí, protože slovy Honzy Nedvěda, bude to na to, abych si dal boty, nůž, tátovu bundu šitou z maskáčů pod hlavu a šel spát někam počirák dneska?
1: To asi ne, protože bude poměrně zima, i když dnes bude mást to, že bude svítit sluníčko, čeká nás polojasno až jasno a přechodně bude oblačno, na východě se můžou vyskytnout i přehánky, jinak ale po většinu dne počítejte právě s tím sluníčkem, ale nejvyšší teploty budou okolo 16 až 20 stupňů na severu a severovýchodě okolo 15 a na horách okolo 9 stupňů. Celzia.
0: No a protože je středa, tak odpoledne vás čeká zase pro změnu tohle.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Dneska se tak stane. Přivítám dalšího parťáka. V pátek měl narozeniny, 67. To dneska trošku oslavíme a taky si povíme, co je nového, co bude nového, jak oslavíte narozeniny v divadle Broadway a jestli bude nebo nebude chybět na konopišti. On tam chybí málo kdy. Vlastně skoro nikdy. Přijde Jakub Smolík mezi 4. a 5. dneska na Blaníku.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
14: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
13: Vážně?
14: Já mám Lelosy na sobě celý den.
13: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Back back. V prvním věku Xindl X a Olga Koenigová na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Zna jsou věci asi, které řešíme všichni. Nechat auto na veřejném parkovišti, na sídlišti, u obchodního centra. To znamená, že jej za chvíli máte obouchané ze všech stran od dveří. Tu je někdo odře a ujede. No prostě neustále nějaké nervy. Ale někdo našel řešení.
3: No, je to tak. Jeden pan z Indie, ze státu konkrétně Biham, si pořídil nové velké SUV.
0: Biham, dobře.
3: Bihar je to. A pořídil si tedy nové velké SUV, no ale on většinu roku pracuje v Izraeli. Doma je jenom manželka, která neřídí a řídí čel pracovně do zahraničí. No a on se bál, že by mu ho někdo mohl poškrábat nebo dokonce rovnou ukradnout. Takže co udělal? Tak objednal si jeřáb a nechal si auto vytáhnout na terasu ve druhém patře svého domu. A to video, jak ten jeřáb nabírá to SUV a bere ho do toho druhého patra, naprosto obletělo internet. A já tomu teda úplně nerozumím, protože já mám takový ten takové to nastavení, že dokud to auto jezdí, tak je v pořádku, takže neřeším nějaké malé obouchání nebo škrábance. Ale Peťo, řekni mi ty, jako muž, který máš k tomu autu možná bližší vztah než já, jestli bys ho nechal takhle vytáhnout jeřábem do druhého patra.
0: Je to logisticky trošku náročné, to přiznávám. Já toho Inda docela chápu, protože já řeším každý škrábanec na autě. Zase na druhou stranu mám takový pocit, že s každým dalším škrábancem je člověk otrlejší a otrlejší, a když přibude nějaký 154., tak to prostě přestaneš řešit.
3: To je asi pravda.
0: Takže asi tak to vypadá v praxi. No nicméně chápu i Inda. No, takže s novým autem určitě na střechu. Tohle už jsou Mary Vanilly, teď je 6.52, vy jste s Blaníkem. Dobré ráno.

0: Říkalo se tomu největší hudební podvod v dějinách, protože za ně zpíval úplně někdo jiný. To jsou Milli Vanilli a Girl, I'm Gonna Miss You na Blaníku chvilku před 7 hodinou. I po 7 hodině existuje život a bude vám tam zpívat Marek Stracený. Hanka Zagorová.
1: Koukej, člověk, že dřív než ty uteče.
0: A taky opět a Radeček.
2: Tak sorry.

0: pracím na vozovce. Tolik dopravní servis. Na řadě už jsou další zprávy a s nimi Monika Holubová.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Sněmovna projedná ceny dálničních známek. Babí léto už je na obzoru. Kriminalisté zadrželi na Olomoucku násilníka. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení zdražování dálničních známek. I v dalších letech by ta základní měla stát 2570 korun. V závěrečném kole je také novela, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. V úvodním kole by se mohli poslanci zabývat i změnami pravidel penzijního spoření anebo růstem důchodů starších penzistů. Do Česka míří typické babí léto. Bude slunečno, teplo a sucho a výhledy naznačují, že se může tak takové počasí protáhnout až do začátku října. Pokud letošní epizoda babího léta vydrží podle novinek CZ i v říjnu, může se zařadit mezi nejdelší od roku 1961. Na vlakovém nádraží v obci Střeni na Olomoucku došlo k brutálnímu útoku. 26-letý muž zaútočil na 58-letého cestujícího, který právě vystoupil z vlaku. Opakovaně ho v sobotu v noci tloukl pěstmi a kamenem do hlavy. Kriminalisté násilníka zadrželi. Nyní mu hrozí až 18 let vězení. Škeble na slapech dál potřebují zachránit. Kvůli poklesu hladiny jich zůstává velké množství na odkrytých březích přehrady. Do jejich přenášení zpátky do vody se proto zapojují dobrovolníci. A víc tomu říká mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
4: Při aktuálním poklesu slapské přehrady je potřeba každou oblast projít a škeble vrátit do vody ideálně jednou za dva dny. Proto prosíme všechny, zejména místní obyvatele nebo spolky, aby pokud mohou i v té dnu zajít na obnažené břehy slapské přehrady, tak učinili a škeblím pomohli.
3: Všechny potřebné informace jsou na webu csop.cz. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník
1: s Petrem Slívou.
5: Keble do vody a my už po hlavě skočíme do té další ranní 60 minutovky, ve které se opět budou proplácet účtenky. Adel, máme účtenky.
6: No jako každé ráno, Paťo, ti odpovím, že je z čeho vybírat.
5: Tak budeme vybírat už za chvíli a vy ještě chvíli můžete psát. Dobré ráno, je 7. Wow!

0: Koukej, člověče, budou se proplácet účtenky. To byla Řeka zázraků a Hanka Zagorová na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A to si za chvíli zkontrolujeme, jestli víte, kdo právě na Blaníku rozpíval. No a my už víme, komu voláme.
3: No, já už to vím.
0: Ty už víš, já budu vědět za chvíli, takže já si to tady zatím připravím. Natáhnu se po telefonu, ty mi zatím pošli teda telefonní číslo. A jdeme na to. Točeno. Že někoho nevytočíme tím, že mu zavoláme. Nebo když vytočíme, tak příjemně.
4: Ano, Michal, dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je Petr a Adel a Rádio Blaník. Michale, kde jsme vás zastihli?
4: Zrovna jsem na cestě ze Zlína do Znojma.
0: A posloucháte u toho Blaník?
4: Samozřejmě, že poslouchám Blaník jako každé ráno.
0: To děláte dobře. Adel nám teď totiž prozradí, co vám chceme proplatit.
3: No, ono se to hodí, jestli jste zrovna na cestách, Michale, protože vy byste chtěl proplatit autobaterii za 3844 korun. Je to tak?
4: Ano, je to přesně tak.
0: Už to nestartovalo?
4: No, včera už to dělalo velké problémy, takže přišel přílodný čas to vyměnit.
0: Jak ta teplota klesá po ránu, co? Ono se těm baterkám potom nechce.
4: No, tak.
0: Možná jste tu baterku měl zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval.
4: Byla to Hanka Zagorová, Řeka zázrak.
0: Je to tak? A tou Řekou zázraku, respektive éterem, k vám letí 3844 koruny.
4: To je fantastické, moc rád děkuju.
0: Tak si to užijte ve zdraví, teď je můžete použít na něco, čím si třeba uděláte radost, protože autobaterie člověku až tak úplně radost neudělá, že jo, prostě potřebuje nastartovat. Mám pravdu?
4: Tak, přesně tak.
0: Šťastnou cestu, zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
4: Děkuju moc krát, mějte se a přeji krásný den všem posluchačům.
0: A my děkujeme.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz

0: Charlie Halliwell a It's Raining Man, písnička o tom, že prší muži, já se teda nějak nechystám pršet, ale jak to bude s tím skutečným deštěm, to nám teď řekne Adel.
1: Sluníčko, Rádia Blaník.
0: Ale zatím venku vidím jasno teda.
2: Je to tak, ten dešť dnes bude asi tak na většině území, tedy podobně pravděpodobný, jakože ty muži pršet budou, čili málo. Čeká nás jasno až polojasno na většině území. Pokud bude oblačno, tak opravdu jen přechodně. Jiná situace ale bude na východě, tady se opravdu ojediněle můžou vyskytnout přehánky, ale bude jich pomálu. Teď po ránu si dávejte pozor na vozovkách, protože se můžou ojediněle objevovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 na severu a severovýchodě, tady teploměr neukáže víc než 15 stupňů Celsia.
0: A tohle už je Mekyš Bírka, můr našich hlások na Blaníku minutu před 7:15. Dobré ráno.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

to byly opět Radeček a jejich hory na Blaníku. Dneska v noci sice začal astronomický podzim, což se dá poznat třeba podle ranní teploty, ale zatímco si ten podzim po ránu možná říká o svetr, tak počasí má zřejmě ještě jiné plány. Do Česka míří babí léto a podle meteorologů by se s námi mohlo zdržet až do října. A to je zpráva, která se potěší každého, kdo ještě nechce uklidit trička s krátkým rukávem a definitivně vytáhnout zimní bundu. Právě rozdíl mezi ranními a odpoledními teplotami ale může být pořádný, takže vrstvené oblečení bude i nadále dobrý nápad. A když se ještě vrátím k těm horám, které před chvíli vzývaly opět a Radeček, tak se o víkendu chystám do Beskyd, tak mám z toho počasí samozřejmě radost, protože babí léto na horách je prostě nejvíc, co si budeme povídat. Krátké zprávy si budeme povídat už za chvilku. Teď je 7:21.

0: Milník za volantem.
1: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte na dálnici D11 na 61. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu. Tady stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto, kolona má přes 2 kilometry. A komplikace jsou také v Kolíně v Havlíčkově ulici, kde zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s nákladním. Zdržení je tu nárazové. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy a s nimi Monika.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ministerstvo školství navrhuje zvýšení odměny předsedům zkušebních komisí pro závěrečné a maturitní zkoušky. Nyní činí odměna 130 korun na hodinu. Úřad navrhuje, aby nová pravidla začala platit od příštího roku. Státní podnik Lesy České republiky čeká mimořádný audit. Po letošním velmi suchém létě chce znát stav lesních porostů. Kromě dopadů sucha lesníci na podzim a v zimě zmapují také míru ohrožení lesů kůrovcem. Tomáš Čermák, který je ve vězení za podporu a propagaci terorismu, požádal o podmíněné propuštění. Muž vyzýval k útoku na poslaneckou sněmovnu. Soud o něm rozhodne tento týden. V Žadci začala oprava mostu v Plzeňské ulici. Práce za 20 milionů potrvají do poloviny příštího roku. Většinu času budou dopravu na hlavní silnici i v ulici u hřiště pod mostem řídit semafory a auta pojedou jedním jízdním pruhem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slíbou.
5: Už je středa, už se nám láme týden, je středa 23. září. Jedeme z kopce k dalšímu víkendu, navíc prodlouženému víkendu o pondělí. Ber tam všechno nejlepší k dnešnímu svátku. No a pozítří je tady pátek a bude to speciální pátek, protože nás čeká poslední letní koncert, letošní poslední letní koncert. Kde, kdy a jak, o tom bude řeč už za chvilku. Za minutu bude půl osmé.

0: Blaník.
1: Ano, ano, tak to byl Martin Maxa na Blaníku, ale teď už k jiným interpretům, k těm, které vás čekají na tom posledním letním koncertu Rádia Blaník, který bude kde, Adel?
2: Bude v Prachaticích, a to konkrétně na Velkém náměstí.
1: Přesně tak, a proběhne už tento pátek, v kolik začínáme?
2: Začínáme už v 16.00, takže tam buďte na značkách, no a vstupné se opět neplatí.
1: A budou tam trošku jiní interpreti v některých případech, než byli na těch jiných letních koncertech. Bude tam Olga Lounová, ta byla na několika našich letních koncertech. Bude tam, kdo tam ještě bude?
2: Ještě tam bude Petr Kolář, i ten se na pár objevil, ale tady já jsem ho třeba nechytla, takže zase ty jsi viděl. Takže ten bude i tento pátek, Blaňská kapela. No a koho ty asi myslíš, že to bude taková obměna, tak to je kapela Čechomor.
1: To bude velké, protože Čechomoři to umí pořádně rozparádit, takže myslím si, že Prachatice se mají na co těšit. Já se ještě vrátím k té naší Blaňické kapele, což je speciální kapela, kterou jsme si nadělili k našim 25. narozeninám před dvěma lety, a oni jenom kvetou. A když jsem se jich na začátku toho letošního letního turné v Havířově ptal na jejich repertoár, tak se máte na co těšit.
3: Trošku jsme to obnovili, máme tam nějaký rozjetější věci a hrozně jsme si to užili. Teď jsme ho hráli poprvé a byla to paráda.
1: A na všech letních koncertech měla naše Blanická kapela neuvěřitelný ohlas. Takže v pátek v Prachaticích poslední letošní letní koncert Rádia Blaník, a i tam vám přivezeme ty naše samolepky. Co s nimi můžete udělat, tak to vám taky prozradíme ještě v této hodině.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
4: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Jelena, jediný, co chci na Blaníku, jediný, co chci, tak je informace o počasí, ať vím, jestli si mám vzít ten svetr nebo ne.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: No dneska se ti ten svetr určitě bude hodit, protože ty teploty budou nízko, 16 až 20 v maximech. Na severu a severovýchodě tady dokonce teploty nepřesáhnou 15 stupňů Celsia a na horách bude okolo 9. Co ale tu pocitovou teplotu bude zvedat nahoru je fakt toho, že na naprosté většině území bude svítit sluníčko, čeká nás polojasno až jasno, pokud bude oblačno, tak jen přechodně a na východě počítejte ojediněle s nějakou tou přeháňkou.
0: Litujete toho, že máte už letos podovolené, no tak začněte plánovat už tu příští, ať už cestujete s dětmi ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd rezervovat včas. V rámci First Minute Léto najdete u cestovní kanceláře Blue Style nabídku nejoblíbenějších destinací, nejžádanějších hotelů a taky termínu. Čím dříve si vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. Opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění pro dospělé, i děti, seating nebo nadváha zavazadel zdarma, případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud cestujete s Blue Style poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně sníženou cenu. Neváhejte, největší slevy a výhody platí pouze do 31. října. Čím dřív si vyberete, tím víc výhod si přibalíte. Tak se naleďte na léto 2027.
3: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
4: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Flames of Love a Fenty na Blaníku. Sluníčkové
1: září s Blaníkem a Centropolem.
0: To si takhle někam nalepíte samolepku, potom přijede náš krajánek a dá vám peníze. Fakt? Takhle to vypadá v praxi.
2: Tak kde pak máte samolepku?
3: Samolepku mám na autě a ještě na domečku na okně.
2: Co vás vedlo k tomu zapojit si do naší soutěže?
3: Když jsem o tom slyšela v rádiu, tak jsem si říkala, proč to neskusit.
2: Já vám gratuluju, vy totiž vyhráváte 5 000 korun. Co pak uděláte s výhrou?
3: To je nádherný. No, za 3 týdny jedem do lázní, tak ono se to hodí.
0: No, to se sakra hodí. Jenomže není samolepka jako samolepka, tohle je speciální samolepka.
4: Je to sluníčková samolepka Rádia Blaník a Centropolu. My jsme je rozdávali a rozdávat ještě budeme na těch našich letních koncertech, ale můžete si ji doma i vytisknout a nalepit si třeba pomocí lepící pásky. No a pak už nám stačí jen napsat na číslo 600 318 118 s celé své jméno, přesnou adresu místa, kde najdeme vás i vaši samolepku. No a ještě tam dopište, kde ji máte vylepenou. Můžete tam napsat na lednici, na vratech, na autě, no prostě kamkoliv. Jak jste slyšeli, paní Elena měla dokonce 2, takže klidně můžete i takhle. No a tím se zaregistrujete do naší hry, můžete i vyplnit formuláře na našem webu radioblanik.cz. No a potom od pátku do neděle jezdí tenhle náš krajánek Lukáš rozdávat 5, 7, no a jednomu dáme dokonce na konci září až 100 000 korun.
0: Přesně tak, když k vám přijedeme, najdeme tam tu samolepku, dostanete 5 000 korun, když jste klientem Centropolu, dostanete 7 000 korun, potom dostanete ještě soutěžní otázku a kdo bude svou odpovědí nejblíže k té správné odpovědi, tak získá 100 000. Tak hodně štěstí.
1: Sluníčkové září s Blaníkem
0: a Centropolem. A protože jezdíme od pátku do neděle, tak náš krajánek vyráží už pozítří, tak lepte. Teď už Petr Náďa s nohami na stole, na Blaníku.

Tak ať už jste s nohami na stole nebo děláte cokoliv jiného, hlavně pohodové středeční ráno vám z Blaníku přejeme a k tomu pohodovému ránu vám v příští hodině bude zpívat Michal David.

0: Tak jako takto i po 8 na Blaníku bude hezky česky, teď je 7.55.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.

0: Jasně, přehledně.
1: Sněmovna se k neplacení výživného dostane opět ráno. Rychlobruslařský ovál by mohl být i na jihu Čech. Basketbalistky Žabin a Králová Pole usilují o elitní soutěž. Rádio Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Sněmovna nedokončila druhé kolo debaty o trestnosti neplacení výživného. Poslanci zatím představili některé pozměňovací návrhy týkající se třeba nepromlčenlivosti vraždy a některých dalších trestných činů, úpravy kuplířství na internetu a takzvaného dětského certifikátu. Vznik rychlobruslařské dráhy, včetně její lokality, je v plné gesci premiéra Andreje Babiše. Ten podle vyjádření ministra pro sport Borise Šťastného s tímto skvělým projektem před lety přišel. Babiš včera řekl, že jsou ve hře dvě místa. První je ve Žďáru nad Sázavou a druhé v Českých Budějovicích. Tam by mohla být v areálu složiště. Mladí lidé získají nové příspěvky na zdraví. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra od října rozšíří nabídku pro pojištěnce od 15 do 26 let. Na co všechno budou mít nárok, to ví mluvčí organizace Lucie Krauzová.
2: Nově mohou získat až 2000 korun ročně na antikoncepci, až 1500 korun na zdravotní prohlídku před autoškolou nebo až 500 korun na sportovní výživu. Vybrali jsme oblasti, které odpovídají tomu, co mladí lidé v tomto období života skutečně řeší.
1: Pojišťovna příspěvky spojila s prevencí a chce mladé motivovat k pravidelným prohlídkám. Basketbalistky Žabin a Králova Pole vstupují do bojů o Evropskou ligu. Elitní soutěž se zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Zatímco Žabiny budou mít v prvním duelu výhodu domácího prostředí a nastoupí v 6 večer ve Stares aréně proti Červené zvězdě Bělehrad. KP se na úvod boju o premiérovou účast v Eurolze představí od 7 večer ve Francii. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Dobré ráno, Rádia Blaník.
3: S Petrem Slívou.
4: Dobré ráno, tak tady máme středu 23. září. Slavit mohou třeba v Bohumíně, protože v roce 1916 právě 23. září tam byl zahájen provoz elektrické tramvaje. Při této příležitosti byl ukončen osobní provoz parní tramvaje. A pokud taky něco slavíte, tak vám přejeme všechno nejlepší, hlavně ať se dílo zadaří. A tohle už je Michal Davida po cestách růžových a otevíráme další hodinu. Dobrého rána na Blaníku. Je 8.

0: každý sám. A slza na blaníku. Každý sám za sebe posílá účtenky do soutěže.
1: Petr platí vaše účty.
0: A každý sám za sebe potom může zhrábnout peníze, které mu vrátíme zpátky na účet, protože tak to tady u nás prostě chodí. Vy nám SMS-kou pošlete účtenku, přepíšete, co byste chtěli proplatit, přidáte k tomu jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 600 318 118, a my vám ty peníze, které už jste jednou utratili, klidně proplatíme a vrátíme zpátky. Komu jsme propláceli dneska?
2: Dnes jsme proplatili Michalovi, konkrétně 3844 korun za autobaterii.
0: Možná jste tu baterku měl zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval.
3: A byla to Hanka Zagorová, řekla zázrak.
0: Je to tak? A tou řekou zázraku, respektive éterem, k vám letí 3844 koruny.
3: To je fantastické, moc rád děkuju.
0: No a Michal ze Zlína splnil i tu druhou podmínku, to znamená, byl na příjmu po 7. hodině, když jsme mu zavolali na to číslo, ze které poslal SMSku, a poslouchal Blaník, protože nám řekl, kdo právě na Blaníku dospíval. Takže zítra po 7. opět na značka.
1: Petr platí vaše účty. Každé všední ráno na Blaníku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: Zítra po 7. opět proplácíme účtenku. Teď po 8. 8 minut po 8. Smoky. Dobré ráno.

0: Tak se podíváme na to sluníčko, my už ho vidíme z okna teď. Jak to bude dál přes den?
1: Sluníčko nás čeká opravdu po celý den, bude polujasno až jasno, přechodně bude oblačnost, ale ta se hned rozpustí, stejně jako mlhy, které jsou teď po ránu. Jinak na východě a severovýchodě počítejte možná i s přeháňkou, ale taky budou jen ojediněle. Na tom severovýchodě a na severu tady bude pouze okolo 15 stupňů, jinde může teploměr v maximech ukázat až 20 stupňů Celsia a na horách bude okolo 9.
0: Teď tam vidíme sluníčko, ale věděli jste, že můžete vidět i v našich podmínkách polární záři? Teď je na to nejlepší období, tak více o tom za chvíli. Richard Miller, Peň na Blaníku, bude 8:45.

Dále jen vejdi, s Věrou Martinovou jsem si minulý týden povídal v ranním vysílání. Záznam najdete na mém instagramovém účtu. Je to tam i s videem, tak se mrkněte. Možná si říkáte, že na polární záři se jezdí někam hodně na sever, jenomže ono to někde jde i bez letenky do Norska. Stačí mít prostě štěstí, jasnou oblohu a trochu sluneční aktivity. Právě kolem podzimní rovnodennosti, což je právě dneska, bývají podmínky pro pozorování polární záře ze střední Evropy příznivější. Když totiž slunce vyšle směrem k zemi silnější proud nabitých částic a ty dorazí k naší planetě, tak může se polární záře objevit právě i nad Českem. A pokud se vám ji podaří zahlédnout, tak se vyplatí vytáhnout mobil, protože fotoaparát v telefonu dokáže zachytit barvy, které očima skoro nevidíte. A pomoci mohou taky aplikace, které sledují sluneční aktivitu a předpovědět polární záře. Takže až budete večer koukat na oblohu, možná vás místo velkého vozu překvapí něco mnohem barevnějšího. Tak si to vyfoťte a potom se na to mrkněte a samozřejmě se tím pochlubte. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 8:20. Radio Blaník.

0: za volantem.
1: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte na dálnici D6 na 7. kilometru směrem z Karlových Varů na Prahu, kde se srazila dvě osobní auta a blokují dopravu v jednomístním pruhu. Vytvořila se tady dvoukilometrová dlouhá kolona. Komplikace jsou také na dálnici D11 na 56. kilometru směrem na Jaroměř. Tady stojí v zúžení porouchané auto, kolona má přes 3 kilometry. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy a s nimi Monika.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované tarify elektřiny a plynu. Zvýšení cen o stovky korun se aktuálně týkají nových klientů. 5 000 korun se speciálním přítiskem si na pobočkách České národní banky pořídili tisíce lidí. Bankovky budou k dispozici na pokladnách České národní banky i dnes až do 4 odpoledne. Tisíce cestujících se v první den svezli novou lanovkou na Pražský Petřín. Do provozu se lanová dráha vrátila po dvouleté rekonstrukci. Zatím bude jezdit ve zkušebním provozu. Kraj Vysočina zatím nedokončil řízení s vymezením vybraného koridoru pro vysokorychlostní trať přes jeho území. O pořízení aktualizace krajských zásad územního rozvoje rozhodlo zastupitelstvo před 4 lety. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
4: Dobré ráno Rádia Blaník
0: s Petrem Slivou.
5: Pokračujeme dál v tom dnešním středečním ránu s datem 23. září. V jednom českém okresním městě se z policistů stávají četníci. Kde? Tak to se dozvíte za malou chvíli. Za 2 minuty bude 8:30.

0: Nedávno tady byl Sagvantofia, dávej ber, teď na Blaníku minutu po půl deváté. Já tomu teď udělám atmosféru. A zkusím trošku místopisně upřesnit informaci, kterou jsem vám dal před chvílí. Tak kde je soutok Vltavy a Labe, to asi tak nějak všichni tušíte. Nad tím soutokem je Mělník, kousek od Mělníka jsou Neratovice a kousek od Neratovic jsou Lobkovice. A tam se právě stávají z policistů četníci. Nebo jak to je teda, Adel?
1: Jedna parta nadšenců si tady udělala vlastní četnickou stanici právě jako za první republiky. Oni si pronajali starou hájovnu a zařídili si ji přesně podle 30. let, takže tady najdete dřevěné postele, černé kufry, psací stroj, staré rádio a uniformy šité na míru. No a nejlepší na tom právě je, že několik z nich jsou v civilu opravdoví policisté. Jeden z nich dělá Psovoda dokonce už přes 30 let, no a na stanici hraje, no, Psovoda. Takže je to opravdu úplně kouzelné, je to taková cesta do minulosti, bych řekla.
0: No, parta kolem téhleté stanice se schází od jara do podzimu a návštěvníkům dokonce připomíná i konkrétní události, třeba z roku 1938, kdy došlo k vyhlášení mobilizace. Tak já jsem za to, aby vznikla nová série četnických humoresek.
1: No to každopádně.
0: Četníci z Lobkovic, by se to mohlo třeba jmenovat. Tak uvidíme. Michal Hruza, zakázané uvolnění teď na Blaníku 2 minuty po půl deváté.

0: Tak to byla ještě vzpomínka na prázdniny a na tu vaši Halli Hallidej, Bonnie M na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Dneska už tady máme 23. září, nastává podzimní rovnodennost, den je stejně dlouhý jako noc a potom už to půjde z kopce, bude se stmívat dřív a dřív, potom přijde změna času a bude to ještě dřív a za 3 měsíce a 1 den jsou tady, světe div se, ano Adel, Vánoce. Máš nakoupeno?
2: Ne, ještě pro boha ne.
0: No předtím tady ještě bude babí léto, které opravdu dorazilo a naplno to rozbalí o víkendu. A co dnešek?
2: Dnes nás čeká takový hezký podzimní den, čeká nás totiž sluníčko, polojasno až jasno. Místy může být oblačno, ale jen přechodně a na východě se můžou vyskytnout přehánky, ale i tady jen ojediněle. Denní teploty budou už nižší než v tom předchozím týdnu, bude 16 až 20 v maximech. Na severu a severovýchodě bude okolo 15, no a na horách potom okolo 9 stupňů Celsia.
0: No a za chvilkou malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku.
3: Samoletka za 100 tisíc.
1: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
3: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
3: Sluníčkové září.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Pokoj v duši a Jana Kiršner na Blaníku. 3:45. A za chvíli už tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jako vždycky jedna malá nápověda předem. V dnešním tajemném roce se podíváme do roku, kdy měl premiéru jeden film, který charakterizuje tahle ta písnička. To si v tajemném roce taky dáme. A celou. Tak začněte pomalu přemýšlet. Teď si dáme Erasure a Sometimes a za chvíli už zprávy.

0: Erasure a Sometimes na konci dnešního dobrého rána. A po 9. hodině, jak jsem říkal, se spolu vypravíme do tajemného roku. Nebude to jenom o slovních nápovědách, ale především o těch hudebních. Hrát si budeme třeba tuhle písničku z tajemného roku.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Z tajemného roku je i tahle.
2: Když bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250.
0: A nebo tahle.
1: Hvězdičko blízká, mám život
0: svá. A více po 9. i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.53.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude slunečná, převážně čekáme polojasno až jasno, odpoledne a k večeru místy přechodně i oblačno. Teploměry vyšplhají na 16 až 19 stupňů. Tolik o počasí a teď už informace ze silnic.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio.

0: Za volantem.
1: Pozor si dejte na dálnici D11 na 38,5 kilometru ve směru na Prahu. Tady bourala dvě osobní vozidla, kolona se ale zatím netvoří. Komplikace vás čeká také na trase Příbram-Sedlčany za oborami před mostem přes Vltavu, kde se srazila dvě nákladní auta a blokují jeden jízdní pruh. Zdržení je zatím minimální. A na trase z Mělníka na Prahu u odbočky na Zlonín došlo ke střetu dvou osobních aut. Kolona má téměř už 2 kilometry. S omezením počítejte i v opačném směru. Tolik dopravní servis, teď už Monika a zprávy.
2: Šťastnou cestu domů přejí matka.

0: Americká zpěvačka a herečka Dionne Warwick a Heartbreaker, písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jak jste mohli slyšet před chvílí, z Tajemného roku je i báječná ženská Michala Tučného. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Marie, ubytovna Kazín Černošice. A podle téhle písničky Michala Tučného, báječná ženská, si myslím, že je to rok 1982.
0: Máte nějaký specifický vztah k téhle písničce?
3: No, já mám vůbec Mišu ráda. Já mám ráda všechny jeho písničky.
0: Tak mi to
3: takže nemám.
0: Tak jo, a co jste dělala v tom roce?
3: V tom roce se mi velice dařilo. A pořídila jsem si dvěho partnera, s kterým jsem byla až do jeho smrti.
0: Tak Maruško, moc děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
3: Vám taky, nashledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Typuje nám tady tandem Petr z Dášů ze Štětí, ty typují rok 1982 podle ukázky z filmu.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám další čárku k roku 1982, tu nám poslala Ivana z Vysočiny, které v té době bylo 11 let.
0: Díky, Ivano.
4: A přidám ještě tip z našeho Facebooku, i tady najdete nápovědu a můžete typovat. A Alena tady typuje rok 1981.
0: 81 mám zapsáno a jdeme na tu první slovní nápovědu. No, v Tajemném roce má premiéru pokračování jednoho slavného amerického filmu. Je to vlastně už třetí pokračování, tak nejdříve ukázka.
5: Co je tak zlý? Řekni mi co?
6: Všechno jsem zvoral tím, že jsem nepřemýšlel sám. Proč mě to Mickey nikdy neřekl na rovinu od samého začátku? Nemusel o mě pečovat a lhát mi, abych si myslel, že jsem lepší, než jsem opravdu byl.
5: On nikdy nelhal.
6: Tam ti boxeři nebyli ti praví, Adriano. Nikdy jsem neboxoval s nikým, kdo byl na špičce. Zaměřilo se to na to udržet titul díl, než jsem mohl. Rozumíš mi, co říkám?
5: Já rozumím, ale ty nechápeš, že tě měl rád a chránit tě, to byl jeho job.
6: Ale ta ochrana ničemu nepomohla.
0: Sylvester Stallone ještě jednou jako boxer Rocky Balboa, který si užívá bohatství, které získal jako mistr světa, bojuje pouze proti snadným protivníkům. No a potom je vyzván arrogantním Clubrem Langem, Rocky výzvu přijímá, aby ještě jednou dokázal, že je jenom jeden mistr, jenomže se stane nečekané. Lang vyhraje a stane se novým mistrem. Rocky 3 má premiéru v Tajemném roce. A teď je to na vás. Volejte 800 109 109, pište na 603 118 118, ve kterém roce se dneska nacházíme. No a k tomuhle filmu neodmyslitelně patří i tahle ta hitovka Survivor a Eye of the Tiger.

0: Bílá Java 250 a Věra Špinarová, která tuhle písničku vydala v roce, po kterém dneska pátráme.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: A který už jsme si připomněli taky filmem Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem, který měl premiéru taky v tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Den, telefonu Pavlína.
0: Tak Pavlíno, je to vaše, jaký máte tip?
2: Tak můj tip je rok 1982.
0: A proč si to myslíte?
2: Myslím, no vím asi, jak ty písničky všechny, když jste přehrávali, tak no. Jaký to je rok.
0: Dobře, a co jste dělala v tom roce? Byla jste na světě v tom roce?
2: Byla jsem na světě,
0: co byly mi tři
2: roky.
0: No, výborně, tak to už jste se měla k světu. Moc vám děkuju, Pavlíno, krásný den, naslyšenou.
2: Taky, mějte se hezky, naslyšenou.
0: A jdeme na SMSky.
3: Já přidám další dámu, konkrétně Mirku z Čenkova, a i ta typuje rok 1982 podle písniček a filmu a napsala v tomto roce mi bylo 9 let.
0: Díky, Mirko.
3: Rok 1982 nám začíná v těch zprávách tak obecně dominovat, typuje ho třeba i Eva ze Šebetova. Napsala v tomto roce jsem chodila na učiliště druhým rokem, ráda vás poslouchám.
0: A my moc děkujeme.
3: Ale přidám i tip na rok 1981 a ten nám tady tipuje Jana z Děčína.
0: Tak díky, Jani. Co tipujete vy? A máte k tomu tipu nějakou vzpomínku? Tak ji klidně přihoďte. Volejte, pište.
1: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Hvězdičko Blízkavá a Petr Novák na Blaníku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A tahle hvězdička se poprvé blízkla v tajemném roce. Ale kdy to bylo? Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, Peťo, tady je doktor Zuchovice.
0: Krásný den, doktore.
3: Zdravím Blaník, hele, poslouchej mě, já bych řekl 82 rok.
0: No tak jo, tak a proč, doktore?
3: Ten tučnej.
0: Michal.
3: Michal Tučnej, to bylo. To akorát jsem rukoval na vojnu, šel na vojnu za rok teda.
0: A kam?
3: Já jsem rukoval do Volár, na Čáru.
0: Na Čáru?
3: Po hraničí.
0: Celé dva roky?
3: Celé dva roky.
0: Díky moc.
3: Je to krásná vzpomínka to je dobrá.
0: Měj se krásně, díky moc, ahoj.
3: Taky měj se, Beď, ahoj a zdravím všechny, ahoj. Měj se.
0: Ahoj. A pojďme na SMSky.
4: Z Horního Jiřetína se nám dopsala Alča. Tajemným rokem je dnes 1995 podle Michala Tučného o jeho báječné ženské. Zdravím moje oblíbené rádio.
0: My děkujeme.
4: Přidám tip od Vaška ze Šumperka, ten typuje rok 1982. No a stejný rok nám tady typuje třeba i Eva ze Šebetova a napsala: v tom roce jsem chodila na učiliště.
0: Děkujeme. A teď jste třeba na řadě vy. Už jsme si připomněli film Rocky 3, který měl premiéru v tajemném roce. Další nápověda tady bude za chvilku. No a vy můžete volat na 800 109 109 a psát na 600 318 118 a do komentářů na našem Facebooku, jaký je váš tip, jaký rok dneska hledáme.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník. Pila Smrčiny hlásí: zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
5: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Kdo je tam?
9: Soudní exekutor.
8: Nejsme doma.
9: To máte pravdu, už nejste doma.
10: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
11: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
12: Půjdeme na Sněžku?
13: Já chci hlavně na kolo.
14: A co ta herní krajina?
12: Jo, a taky chceme na Bobovku.
13: Babavku.
14: To nemůžem dneska všechno stihnout.
15: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
16: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
17: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
18: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
19: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč.
20: 10letou zárukou. Profivoda.cz.
21: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
22: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
23: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
24: Slyšte, slyšte, poddaní. Tady je váš král Karel IV. Přijměte pozvání na karlštejnské vinobraní. Na hradě Karlštejně i v Podhradí vás čeká historický královský průvod, kejklíři, hudebníci, ohnivá show, i skvělý burčák a dobré víno. Karlštejnské vinobraní už tuto sobotu a neděli na Karlštejně. Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník.
25: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Unize na Fiat.cz.
26: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
27: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
26: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
27: Více na www.hormann.cz.
26: Herman. Jistota na celý život.

0: 1999, 1999, tak se jmenuje Princeova písnička, která právě teď dohrála. Je o roce 1999, ale není z tohoto roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Já vám řeknu úplně přesně, z jakého roku je. Je z tajemného roku. Ten musíte udalit vy. Ale už nám pomohly i jiné písničky z těch českých, třeba Báječná ženská od Michala Tučného, Bílá java 250 od Věry Špinarové, anebo Hvězdičko blízkavá od Petra Nováka. Taky jsme si připomněli film Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem, ze kterého je písnička Eye of the Tiger od Survivoru. Tady někdo dokonce napsal SMSku, že si myslí, že to byl Rocky 4. Ne, ne. Byl to opravdu Rocky 3 a ten měl premiéru v tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Hvězdičko, ano, ano, je to ono, tady zase Kráťa. Nazdar,
0: ahoj.
3: Petulko.
0: Ahoj, Kráťo.
3: Zdravím tu šťastnou, novopečenou paní, tebe taky. 82 podle Michala Tučního. No a co jsme dělali? No, byli jsme na vojně. Hráli jsme si na velkýho velitele tanku.
0: Fakt jo?
3: Učili jsme se to, jo. No jo.
0: Tak to bylo velký.
3: Dva roky, no jenomže dva roky života byly v háji, ale něco to do toho života dalo. Petulko, nebudu zdržovat, měj se báječně, všechny posluchače, zdraví Kráťa. A přijďte, jedeme jak v bavlnce. Karel je ve opravě, tak jezdíme s krátkým, no.
0: Tak ať to jede, měj se krásně, Kráťo, ahoj.
3: No jasně, Peťo, ahoj.
0: Tak to byl Kráťa, jenom pro ty, kdo netuší, tak na vysvětlenou Kareli autobus. A pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Petra ze Slap, ta typuje rok 89 a napsala k tomu, to jsem šla do první třídy, měla jsem první den na sobě oranžový kalhotový kostým z kriplenu. A vepředu mi chyběly obě jedničky zuby, dodnes si to pamatuji. To je mentální obrázek.
0: Ano, úplně to vidíme.
4: Potom nám napsala Dáša z Přeštická a ta typuje rok 1981, napsala, to jsem končila základní školu a šla na učňák, krásná léta, moc ráda vás poslouchám.
0: Jo, my děkujeme.
4: A další čárku k roku 1981 nám tady přidala Radka z Krkonoš.
0: Děkujeme, zdravíme do Krkonoš a jdeme rovnou na další slovní nápovědu. V tajemném roce jste poprvé mohli slyšet, protože vyšel single s písničkou, která se stala nejprodávanější českou písničkou všech dob. Jmenuje se Holky z naší školky a na její vznik tady u nás před časem vzpomínal její autor Karel Wagner.
5: Pamatuji si přesně den, kdy jsem hrál tenis s kytaristou Frantou Prokopem a najednou mne začala pronásledovat melodie, kterou jsem si musel pořád pískat. Frantovi jsem se omluvil, odešel jsem na chvilku do šatny a tam jsem si melodii poznamenal. Doma jsem si potom sedl k pianu a asi za 20 minut jsem píseň dodělal. A ráno jsem mi donesl textaři Pavlu Žákovi a požádal jsem jej o to, aby v té písni byla dívčí jména. Netušil jsem ovšem, že Pavel jich tam nasází 23. A tak vznikly Holky z naší školky.
0: No a v tajemném roce vychází single, taková ta malá deska s tou velkou dírou, s písničkou, která pro Standu Hloška Petra Kordvalda znamená velký průlom a o rok později už vychází taky celá LP deska s albovou verzí písničky, ale nás zajímá ten single. Tak tady jsou Holky z naší školky a vy volejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118 a tipujte, ve kterém roce se nacházíme.

0: Dream On a Nazaret a další hudební nápověda. Před chvílí jsme si připomněli holky z naší školky, protože single s touhletou písničkou vyšel právě v tajemném roce a ještě předtím jsme si připomněli film Rocky 3 a Sylvestra Stalloneho jako Rockyho Balboa, který měl premiéru v tajemném roce a k tomu patří samozřejmě písnička Eye of the Tiger. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Kamila z Kolešovic u Rakovníka. Já si myslím, že je to rok 1982.
0: 82, no může být a nemusí, ale píšu si, co jste dělala, Kamilo, v roce 82?
1: No, ten byl velice náročný ten rok. Jsem se vdávala, manžel šel na vojnu, takže to bylo docela hustý.
0: No, je mi to úplně jasné. Měl nějaké úlevy z toho, že už to byl ženáč?
1: Neměl, protože jsme neměli rodinu, takže jasně. Bohužel, bylo to. Ale šlo to, dalo se to vydržet. Už jsme spolu 44 let, takže.
0: Tak děkuju za vzpomínku, pozdravujte ho a mějte se krásně, ať to klape.
1: Díky, mějte se, naschle.
0: A tady jsou ty psané formy vašich typů.
2: Jiřina z Hlinska podle písničky Holky z naší školky typuje rok 1982. Napsala k tomu, byly mi 3 roky a takže jsem byla jednou z těch holek z naší školky.
0: Aha, no výborně, gratulujeme, děkujeme.
2: Přidám další tip na rok 1982, ten nám poslala Olina z Nového Strašicí a napsala k tomu vzpomínku. Ten rok jsem se seznámila s manželem a jsme spolu dodnes.
0: Děkujeme, ať to klape.
2: A pak tady máme tip na rok 1985, ten typuje Hanka a napsala, to je rok mého narození.
0: Díky, Hanko. No, ještě jednu nápovědu vám dlužím. I v tajemném roce se konalo hokejové mistrovství světa. Skončili jsme stříbrní a to mistrovství se konalo ve Finsku.
3: A tady je tedy celkové pořadí 47. mistrovství světa na prvních 4 místech. První Sovětský svaz, 19 bodů. Za suverénním mistrem jsme zůstali jako druzí o plných 7 bodů, ale lepším skóre jsme nakonec uhájili 2. místo před výbornou Kanadou.
0: Československo skončilo 2. po prohře 0-3 se Sovětským svazem ve finálovém zápase. Tak to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
4: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: S mým hlasem mi pomohla AI. Miau. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
10: Maxi.
11: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
10: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
13: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
14: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.

0: No, byla to prostě diskodoba, král diskoték a Helena Vondráčková, poslední písnička, podle které se dalo hádat.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tohle jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie Zumpolce a je to rok 1981.
0: 81. mám zaznamenáno. Co jste dělala v té době v Humpolci?
3: Co jsem dělala? Narodila jsem mi v tom roce dcera v lednu, takže jsem hlídala.
0: To je vcelku jasné. Moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou. Mě
3: taky, naschledanou.
0: A teď poslední SMSky.
4: Ahoj Blaničku, myslím si, že tajemným rokem je dnes rok 1981. Připomněl mi to hlavně film Rocky.
0: Díky.
4: Potom přidám tip od Zdeňky z Laziště, ta tipuje rok 1982 a to je rok, kdy se jí narodil první syn.
0: Děkujeme.
4: A potom přidám ještě další čárku k tomu stejnému roku. Ten tu nám poslal Petr z Brna a napsal, v této době jsem byl na vojně.
0: Petře, díky, díky. A já ještě zhrnu nápovědy. Rocky 3 měl premiéru v tajemném roce. Holky z naší školky vyšly na singlu a připomněli jsme si hokejové mistrovství světa ve Finsku, kde jsme skončili stříbrní. A pokud jste tipovali rok
1: 1982,
0: tak potom jste tipovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: My se na vás s Adel těšíme zase zítra ráno v 6 hodin budeme na značkách připraveni ve studiu. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání, to si nenechte ujít, zůstaňte s Blaníkem. A teď ještě jedna hudební vzpomínka na rok 1982 a Culture Club.

0: Boy George a Culture Club, Culture Club, takhle anglicky správně. No, my hrajeme hezky česky, to víte, jsme Blaník. A budeme v tom pokračovat. Za chvilku Dalibor Janda. Kličkovaná, potom Naděje a Oceán. Budeme prostě kouzlit. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky už 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Dobré dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude převážně slunečná a bez srážek. Čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Tolik o počasí a teď už informace ze silnic.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: Pozor si dejte na dálnici D11 na 11. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu. Tady se srazila dvě osobní auta a blokují dopravu v jednom pruhu. Kolona má zhruba 1 kilometr. Další komplikace vás potkají na Mladoboleslavsku u Bělé pod Bezdězem, kde nabouralo nákladní auto do stromu. Tady si dávejte při projíždění pozor. A na trase z Mělníka na Prahu u odbočky na Zlonín došlo ke střetu dvou osobních aut. Tady má kolona téměř 2 kilometry, a to i v opačném směru. Tolik dopravní servis, na řadě jsou zprávy a s nimi Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Čerpací stanice se chystají na regulaci marží. Policie upozorňuje na nešvary při jízdě na elektrokoloběžkách. Do Vlašimské zbrojovky mířili záchranáři. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ceny pohonných hmot zůstávají pod dohledem státu. Vláda kvůli jejich růstu znovu zavádí regulaci marží čerpacích stanic. A co můžou očekávat řidiči, to vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
5: Snížení cen nafty výrazně pod 50 korun za 1 litr, ale rozhodně nemohou čekat, že by se cena nafty snížila výrazně, protože ta daň bude snížena včetně DPH zhruba 2 koruny a 40 heléř.
4: Regulace začne platit od 1. října a zatím potrvá do konce měsíce. V Česku přibývá nehod na elektrokoloběžkách. Teď to zaznamenali také na Opavsku, kde se už letos takto zranilo 15 lidí, zatímco loni jich bylo 9. Policie na rostoucí počet nehod upozorňuje také v souvislosti s příchodem podzimu, kdy provoz na elektrokoloběžek komplikují mokré silnice, listí a nebo raní námraza. Na elektrokoloběžce také zakázána jízda ve dvou a po chodníku. Ve zbrojovce ve Vlašimi došlo k

0: Deník.
1: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 10. My si dál budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hezky česky. Taky dorazí kolegyně Samira, která pro nás má další díl svého fantastického pořadu Proč se říká, co se říká. No a v této hodině vás také s naším dopravním expertem Honzou Rýdlem pozveme na další den otevřené dálnice. To bude něco. A teď, Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou, teď to znáš. A už je 10.

0: Petr Muk, Oceán a naděje na Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A už je tady naše Samča a tentokrát půjde tak trochu o bubnování a taky o dluhy, tak Samčí, my posloucháme.
3: Když někdo přijde na buben, znamená to, že přišel o peníze, majetek nebo úplně zkrachoval. A možná vás napadne stejně jako mě, proč zrovna buben? Ten buben souvisí s dobou, kdy se důležité zprávy neoznamovaly na internetu ani v novinách, ale veřejně na ulici. A aby si vyvolávač získal pozornost lidí, používalo se mimo jiné bubnování. Buben se také používal při veřejných dražbách majetku. Když někdo nezaplatil své dluhy a jeho majetek měl být prodán, dražba se veřejně oznámila a lidé k ní mohli být svoláváni právě bubnováním. Majetek dlužníka se pak rozprodával, aby se z výtěžku zaplatili věřitelé. A pro člověka, kterému se tohle stalo, to byla samozřejmě katastrofa. Nejenže přišel o majetek, ale navíc se jeho o finančních problémech dozvědělo široké okolí. No a právě s tím se spojuje vznik výrazu přijít na buben.
0: Samčo, ty jsi prostě čarodějka.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Všechno dokáže tak krásně vysvětlit ta Samira. A tohle je Saxána, vlastně podobné jméno. Krásné dopoledne s Blaníkem, přátelé. Už je středa, jsme ve prostřed týdne, alespoň toho pracovního.

Jarek Nohavica, dokud se zpívá, ostravský bard na vlnách Rádia Blaník. V téhle písničce se zpívá: za okny život se míhá jak leporelo. Leporelo, to je krásné slovo, že? Taková ta knížka skládací, kterou jsme všichni měli jako děti. Někteří z nás, kdo měli doma křečka, tak z ní z toho leporela stavili takové ty cestičky pro křečky, že jo? To jsme dělali třeba my se ségrou. A víte, kde se vzalo slovo leporelo? To je strašně zajímavé. Ono to je z opery Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta. Mimochodem, Don Giovanni měl světovou operu v Praze, jo, proto říkal: Mozart, mý Pražané mi rozumějí. A tam je sluha, který se jmenuje Leporello, a ten tam právě v té opeře rozvine dlouhý seznam svůdkových, dlouhý seznam milenek, jo, a čte ho. No a právě podle toho se říká této knižce, která má tu formu toho seznamu, který čte Leporello. Leporello, tak, teď to víte. Za chvilku Eláni a taky Jeleni, všude zdejší, na vlnách Blaníku.

0: Jelen všude zdejší na vlnách Rádia Blaník. Tak trochu všude zdejší je taky náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl, který k nám přichází vždycky v úterý odpoledne. Včera bylo úterý, to znamená, že tady byl, odpovídal na vaše otázky a došlo také na pozvánku na další den otevřené dálnice.
1: Všechny vás zvu, ale durch und durch, jo. Na den otevřené dálnice u Hradce Králové, je to D35 Sadová Pletiště, to je ten úsek dálnice, který stavíme přímo od D11 směrem jako na Jičín. Tam budeme od 10 dopoledne, zase otevřeme dálnici, tak jak to znáte, teď ježišmarja, už jsme se viděli mockrát, to znamená děti a cukrová vata a zmrzlina tam asi bude, jestli bude. Jo, bude hezký počasí, už jsem na to dneska koukal, a párky v rohlíku zadarmo a potkáme se tam hned u Hradce Králové. Jak tam stavíme, určitě tam od 10 dopoledne přijďte všichni.
0: Honzo, moc krát děkujeme a ještě připomínám, že celé včerejší povídání si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz v sekci podcasty, tam má Honza vlastní záložku, teď dokonce dvě, protože on má ještě navíc pořad, jak se staví dálnice, to vysíláme vždycky ve čtvrtek po 18. hodině a to se teda hodně povedlo. Tak si poslouchejte obojí na internetu, na našem webu, kde je toho opravdu hromada, plníme to pro vás, je tam strašně moc rozhovorů, podcastů, záznamů našich pořadů, dáváme se na to záležet, tak to zkuste. Za chvilku Iveta Bartošová na vlnách Blaníku. 2 roky prázdnin.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialista.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Fantastická Linda Perry, Forlorn Blondes, What's Up, na vlnách Rádia Blaník. A my vám i nadále budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá Olga Lounová. Plánuje taky Petr Hapka.
1: Má krásko s přetěžkými víčky.
0: I Karel Gott. A taky jeden šéf, ale o tom za chvilku. Přátelé, posloucháte Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky, budeme v tom pokračovat. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 11. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude slunečná a bez srážek. Čekáme polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
3: Opatrní buďte na Praze západ na příjezdu do Libeře od Dolních Břežan, kde bourala dvě osobní auta. Provoz je na místě nehody řízen kyvadlově. Komplikace vás čekají také ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí. Tady se srazila dvě osobní auta, s opatrností je silnice ale průjezdná. A komplikace vás mohou potkat také na dálnici D5 na 3,5 kilometru ve směru na Prahu. Tady stojí v koloně porouchané nákladní auto, dbejte zvýšené opatrnosti. Tolik dopravní servis, na řadě už jsou zprávy a s nimi Monika.
5: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické.

0: Nová ukolébavka Pavel Didovič na vlnách Rádia Blaník. A teď Petr Slíva a Zlaté české ručičky. Tak jdeme na to.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme Zlaté české ručičky.
3: V dnešních Zlatých českých ručičkách si budu povídat s Evou M. Urbanovou. Dobrý den.
4: Dobrý den. Zdraví všechny posluchače a těším se na příjemný rozhovor.
3: A my si budeme povídat o českých bedínkách. A já o vás vím, že jsem se vám dovolal do Pardubic a že milujete číslo 13. Je to pravda?
4: Je to pravda. Všechny moc zdravím a mávám z Pardubic, z perničkového místa, z adresy Labská 13. A teďka mě voláte akorát do 13. vánoční sezóny, protože firma České bedínky má za sebou 12 let a 21 dní, takže úplně přesně.
3: Tak pojďme teď představit, co jsou to vlastně ty české bedínky, pokud to za těch 12 předchozích let někdo nezjistil.
4: České bedínky je kombinace poctivé ruční práce, lásky k řemeslu. Je to chlouba českých plodin, české švestky, cibulky a zrcadlí to, jak já říkám, že jsme taková bedínková rodina s malovýrobci. Malovýrobci vytvoří trvanlivé skvosty a já je poté vkládám do nádherných stolařských reprezentativních bedínek z odřezku z výrob. Mm-hmm. Žádný zdravý smrk nemusí být vykácen pro českou bedínku. A do těchto dřevěných voněvých bedínek vkládáme ta trvanlivé třeba cibulkové čatny, vynikající selskou dobrotu, divočáka se šipkovým džemem, fantastické vyfrizované sýry a samozřejmě jako pardubická firma tam musí být i čili a kávové perníčky.
3: Jak probíhá ten výběr toho, co do té bedínky dáte? Já si představuji, že jezdíte opravdu od jedné výrobny k druhé a ochutnáváte a říkáte tohle by mohlo být ještě lepší.
4: Je to vlastně komplex dovedností, který je vlastně 12 let, než nespím, protože sleduju různé ocenění regionální potravina z kraje. Sleduju i farmářské různé fotky třeba z jarmarku a už mě dneska i naše zákazníci a spokojené firmy posílají, hele, tamhle nám něco chutnalo. V každém koutu republiky prostě jsou jiní malovýrobci. Málo třeba malovýrobců teďka mám z Ostravska, tímto všechny zdravím a nalákám do Berínek, ale třeba úplně pět parlička, zavolala jsem dom na Moravu do jedné tradiční palírny z jednoho z velkého skostu a představila jsem se a pan majitel, no ne, my vás sledujeme, my vám faníme, to jak to děláte a bude naše jako opravdu velká čest, když budeme mít tu naši dobrou alkoholickou lahůdku v Berínkách. A co je nutno říct, velmi děkuju spolupráci a vážím se spolupráci se společností tradiční, společností Petru Hradec Králové, protože paní Ceralová mě před 7,5 lety vzala do výrobny a mě jako technoložka se dívá pod tu pokličku a ona mě tam ukázala odřezky z výrob Pianin Petrov, což jsou 80-letý většinou vzrostlý rezonanční prostě kousky dřeva. A já, a co s tím děláte? A ona, no, ty různé dřevěné hračky zkrachovaly, takže to jde do paliva. A já, no to zachráníme.
3: Tak Evo, já vám pro tuto chvíli poděkuju, popřeju vám teda hodně štěstí, držím vám palce, aby se vám podařilo všechno, co máte v plánu. A mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuji moc za krásný čas a zdravím všechny posluchači a přijďte do Pardubic na perničky. Těším se.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme Zlaté české ručičky.
0: To byl Petr Slíva, Zlaté české ručičky. Péťo, moc krát děkujeme. A hele, teď je tady šéf. Nás všech, boss Bruce Springsteen, dneska je mu 77. Brucey, všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Dancing in the Dark na vlnách Rádia Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja wsiak znam tu les. Ach, krasko, skrzecieś chybić.

0: A myslím, že králové byli dva, Michael Jackson a Freddie Mercury na vlnách Rádia Blaník. Králem našeho rána na Blaníku je samozřejmě jeho veličenstvo Petr Slíva, což je nejenom hledač zlatých českých ručiček, ale také propláceč účtenek. Pokud chcete proplatit vaši účtenku, přátelé, v nějaké to všední ráno, tak musíte poslat přihlašovací SMS-ku na číslo 600 318 118, napište celé své jméno, název města, obce, kde bydlíte, prostě vaši adresu a potom napište tu částku, kterou chcete proplatit a taky, co jste si za to koupili. Tak je dobré teda mít tu účtenku fyzicky u sebe, abychom ji potom mohli proplatit opravdu. A úplně nejdůležitější věc je mít štěstí a poslouchat pozorně Blaník, protože když vám Péťa Slíva s Adelkou ráno zavolají a zeptají se na tu klíčovou otázku, kdo pak nám teďka dospíval, tak vy byste měli vědět, jinak vám to neproplatí. Přátelé, už zítra se bude opět proplácet. Ať je Péťa Slíva, posloucháte Blaník.
1: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno na Blaníku.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz
0: Rádio Blaník.cz a ABBA už za chvilku.

Na vlastní bydlení se vyplatí spořit po menších částkách. Komerční banka jako expert na financování bydlení vám poradí, jak na to. Jak si správně nastavit spoření, jak financovat rekonstrukci, stavbu domu i jaký typ hypotéky si zvolit, odpoví v podcastu na Chytrý jak rádio Ondřej Šuchman ze skupiny KB.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčit.

0: Olympic, vlak, co nikde nestaví, na vlnách Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Přátelé, před chvilkou jsem ohlásil, že je tady šéf. A myslel jsem Bose, Bruce Springsteena, který má dneska narozeniny. A teď je tady další šéf, tentokrát můj, nás všech zase, jako u Bruse. Tentokrát je to Dan Rumpík, náš programový ředitel. Ahoj Danieli.
2: Ahoj Pepo, já tě zdravím, zdravím všechny blanické posluchače, no tak je to samozřejmě pro mě obrovská čest, jako být aspoň takhle těch pár vteřin v jedné lajně s Brucem Springsteenem.
0: To je hezký,
2: je to.
0: To je síla.
2: Je to pěkný.
0: Daniel je tady proto, protože máme před sebou další a přátelé, už poslední, ono taky to v září už se chýlí ke konci, poslední letní koncert Rádia Blaník. Dane, jaké to letos bylo, prosím tě, už to pojďme zrekapitulovat.
2: Neskutečně rychle to uteklo. My jsme vlastně začali hned po konopišti, červen, teď pomalinku bude končit září, takže vlastně před námi je 11. koncert, 10 za námi, byly úžasné, spousta nových míst a mám z toho obrovskou radost, protože vlastně všude byla plná náměstí, spousta lidí a udělali jste nám, milí blaníci, velkou radost. Doufám, že my vám taky.
0: Dani, já vím, že ty jsi na pár koncertech byl, viděl jsem fotky, videa, ano. A taky jsem viděl, že jsi rozdával samolepky. Budeš rozdávat i v Prachaticích nebo nejedeš?
2: No budeme rozdávat, samozřejmě, ano, teď už nemůžu couvnout, i kdybych nechtěl.
0: To je jasný. Máme před sebou, přátelé, poslední rozdávání samolepek, vy si je můžete taky stáhnout na našem webu radioblanik.cz. Ta samolepka vám může přinést 5 000, pokud jste u Centropolu, tak 7 000. A na konci příští týden, ve středu konkrétně, dokonce 100 000 korun, to bude velkolepé. Olga Lounová, ta zaspívá teď v Prachaticích v pátek, té to zpívá, Dane, viď?
2: Olze to zpívá nádherně, musím říct, že zrovna Olga byla na celé řadě letních koncertů a nejenom, že jí to zpívá, ale Olga je úžasná i v tom, že tam dokáže vytvořit skvělou atmosféru, náladu, ona to dokáže krásně i zahrát, umí výborně komunikovat s posluchači, no prostě přátelé, přijďte se podívat a zaspívejte si s ní.
0: Tak, aby jsme o ní jenom nemluvili, tak tohle je Olinka.
3: Připijím hojnost a chvíle radosti, ať se ti vdívá
0: smůj. To je co?
2: Yeah,
0: dorazí
2: yeah.
0: Taky Petr Kolář. Díky nám, samozřejmě v Prachaticích a taky Čechomor dorazí. Ne, tam doma, všude jsme doma, kam přijedeme na letní koncert, tam jsme doma. Danieli, moc děkuju, měj se krásně, ahoj.
2: Já děkuju, ahoj a zdravím všechny, díky.
0: A sejdeme se v Prachaticích.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A my si budeme dál hrát za chvilku. Karel Gott, měl jsem rád. Am. Na vlnách Blaníku.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
15: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
12: Já chci, aby můj den měl tak 30 hodin, aby lidstvo neprodukovalo tolik splodin. Desítky věcí naraz stíhat, při půl maratonu první do cíle dobíhat. Chtěl bych víc času trávit s harmonikou, Zuzanou, Janou, Hanou, Danou a Monikou. A u nás potoce, ať zas žijou raci. A chci živou hudbu v každý restauraci. To nejsou keci, to jsou jenom věci, které chci mít a umět, a kterým chci rozumět a nevidět je bledě. A hodně vědět a více znát a více smát. Já prostě chci, chci, chci a vždycky budu chtít.

budu chtít na všechno přijít, všechno zařídit a pochopit. A dál chci a chtít budu vyzkoušet všechno, mám to prostě asi v osudu. Chtěl bych, aby lidi vedle sebe žili v míru. Chtěl bych si šáhnout na úplný konec vesmíru. Mít písniček v repertoáru milion a k stádu vyprodat třeba strahovskej stadion. A aby Ústí ve všem první ligu hrálo, slunce aby svítilo víc, v zimě jeho málo. A vidět mladou generaci, jak se nefláká a jak náš kotel na tribuně štěstím huláká. To nejsou keci, to jsou jenom věci, které chci mít a umět, kterým chci rozumět a nevidět je bledě.

každý ráno k snídani mít čerstvou bábovku a aby na diskotékách hráli víc dechovku, aby dál nemizeli polní ptáci a všem nezaměstnaným dát práci. Chci jako Volodia tancovat kozáčka a aby Šarapová byla má spoluhráčka a chci bejt umělcem, jo nejlíp malířem a místo eura, aby zavedli zpět halíře. To nejsou keci, to jsou jenom věci, které chci mít a umět a kterým chci rozumět a nevidět je bledě.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: takhle, možná se mě to trochu týká, ale rozhodně to nebude zas až tak zlý, protože je před námi Česká hodinka a v ní Marie Rotrová. Bude to paráda, zaspívá Karel Zich.
1: Není všechno paráda, co hraje.
0: A taky Hanička písnička. Česká hodinka na Blaníku začíná už za chvilku. Do té doby zprávy, počasí, taky doprava a přesně za 6 minut už bude poledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Odpoledne budeme mít polojasno až jasno, přechodně místy oblačno a teploty zamíří až k 19 stupňům. Zítra pak čekejte spíš oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami a v odpoledních maximech naměříme 13 až 16.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Blaník za volantem.
3: Zdržíte se na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
5: Kolona vozidel vás zdrží okolo 20 minut na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem. Z důvodu omezení budete popojíždět od Prahy po 5. kilometr. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 budete popojíždět vlivem hustého provozu okolo 15 minut od 7. kilometru.
3: Šťastnou cestu.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Sněmovna může opět jednat do noci. Policie si po zásahu v Akademii věd odnesla dokumenty. Univerzita Karlova otevřela nový kampus. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Sněmovna bude moci dneska opět jednat a hlasovat o zákonech i v nočních hodinách. Prosadila to vládní koalice a zdůvodnila to počtem zákonů, které chce kabinet ANO, SPD a motoristů ještě během nynějšího zasedání probrat. Policie po zásahu na Akademii věd nikoho nezadržela ani neobvinila. Kriminalisté si nicméně z pražských pracovišť odnesli dokumenty. Vyšetřování kriminalistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu se týká podezření, že se v Akademii vystavovaly fiktivní dohody o provedení práce. Informoval o tom Deník N. Moderní technologie mají získat větší prostor ve zdravotnictví. VZP chce usnadnit jejich cestu do běžné péče, kde mohou pomáhat třeba s diagnostikou, vzdáleným sledováním pacientů nebo organizováním péče. Pokračuje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
7: S technologickými novinkami se VZP už dnes mohou hlásit univerzity, vývojáři i startupové firmy. VZP očekává, že by příští rok mohly díky tomu přibýt desítky nových technologií ve zdravotnictví.
6: Na jejich zavádění vyhradila největší pojišťovna v Česku 300 milionů korun. Univerzita Karlova otevřela v Hradci Králové nový kampus. Podle školy patří k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě. Kampus za více než 7 miliard korun je propojený s nemocnicí. Na jednom místě soustřeďuje výuku, výzkum i zázemí farmaceutické fakulty a lékařské fakulty UK. Tolik zprávy a na řadě jsou písničky a Pepa.
0: Je to tak, děkujeme Eliško.

0: Rotrová doma, písnička ze seriálu Polabí. A přátelé, už je tady ta vaše oblíbená rubrika.
1: Poprvé na rádiu Blaník.
0: Písnička, která je úplně nová a tudíž ji na Blaníku uslyšíte úplně poprvé. Přátelé, Tereska Mašková napsala, no nenapsala vlastně, ale to dělalo autorské duo Jan Vávra, Rony Janeček. Jan Vávra, to je Jenda Vávra, ten napsal už spoustu písniček různým interpretům, Teresce taky, třeba Hořkosladký valčík psalo Jenda Vávra a teď se jim povedlo pánům udělat písničku zas a znova. Tereska na tom samozřejmě má lví podíl, protože Tereska se na svých písničkách vždycky podílí, minimálně do toho trošku remcá, ale prostě takové to uhlazení konečné, že jo, to je vždycky na tom interpretovi a Tereska ta si na tom dává moc záležet. Ta nová písnička se jmenuje Zas a znova a je na ní už i videoklip, přátelé. A já vám chci ten videoklip doporučit, protože je prostě skvělej. Je to takový sestřih z Terezčina života, zároveň jsou tam záběry třeba ze Staroměstského náměstí v Praze, taky z Terezčiných koncertů, ale ona si tam hlavně dokáže udělat srandu sama ze sebe. Je tam spousta zásadních momentů, taky různých životních chyb, je tam taky vidět Terezčina svatba. Já mám tenhle druh klipů vlastně úplně nejradši. V tuhle chvíli to má nějakých 50 000 zhlédnutí na YouTube, tak to prosím, pojďme trošku zvednout. Pravda, ona byla premiéra toho klipu včera, takže 50 000 to je pěkné číslo, ale stejně pojďme to zvednout. Když jsem mluvil o té svatbě, tak Tereska tady letos už byla v Pepových parťácích, myslím, že v lednu nebo v únoru a na svatbu došlo tehdy, poslouchejte.
2: Protože 10. května, ano. To byl tvůj den, viď?
3: Jo, počkej!
2: Počkej to!
3: Počkej, 10. Loni. Května!
2: Co se vlastně stalo?
3: Loni?
2: No bylo to 10. května, ne?
3: Superstar?
2: Ne.
3: Počkej.
2: Neměla jsi
3: svatbu? Já jsem takovej magor, moje svatba, samozřejmě.
2: Počkej, ale bylo to 10. května?
3: Bylo to 10. května.
0: S Tereskou je to vždycky zábava. Přátelé, a Tereska mi včera slíbila, že přijde opět do Pepových parťáků, protože nejenom, že má novou píseň Zas a znova, kterou si teď poslechneme, ale chystá ještě jednu novou písničku a strašně moc toho má před sebou, tak nám to všechno řekne, jak se má, jak si užila všechny ty koncerty s Blaníkem a tak. A hlavně jí to tady bude slušet a ona je teďka taková spokojená. No a vy se běžte podívat na ten YouTube, jmenuje se to Zas a znova. A vy uvidíte, jak ten klip vypadá a takhle ta písnička zní poprvé na rádiu Blaník.

0: Anna Zagorová. Málo kdo patří na Blaník tak jako ona. A dá se to říct ještě o jednom muži.
1: Pepovi parťáci.
0: Který bude dneska mým parťákem. Občas je mým parťákem i na pódiu. Dneska přijde Jakub Smolík, přátelé.
2: Blaník, tam já to znal. Lásku ti přísahám.
0: Znal, zná a znát bude. Jakub Smolík bude mým hostem dneska mezi 16:00 a 17:00 odpolední. Tak poslouchejte, Jakub toho má vždycky co říct, co nám jaké bylo léto, co chystá, jako slavil narozeniny a tak dále. Takže Jakub Smolík dneska v parťácích mezi 16:00 a 17:00 odpolední. Před chvilkou jsem avizoval, že už kývla i Tereska Mašková, že slíbila, že přijde, a já už vím i kdy. Ta dorazí 14. října, přátelé. Tereska Mašková, můžete si to zaškrtnout v kalendáři. No a teď pro vás máme další speciál o víkendu. My totiž strávíme víkend s Honzou Nedvědem. Honzovi bude zítra 80 let a my pro vás máme takový jeden dárek. Poslouchejte Blaník a dozvíte se to. Za chvilku trošku navnadíme, zaspívá nám František Nedvěd, ale taky Lucie Bílá a Karel Zich. Není všechno paráda, ale paráda je, když přijde i Valecká a ta dorazí, protože už tady sedí a má dobrou náladu. Posloucháte Blaník.

0: Karel Zich, není všechno paráda, paráda ale je, když přijde ona.
1: Ano. Ne, to si člověk nesmí připouštět.
0: Ivalecká, jsem chtěl říct.
1: Ano, samozřejmě.
0: Ahoj.
1: Nazdar. To si člověk nesmí připouštět, že jsou i nepříjemné věci. Prostě nepřipouštět si to.
0: Ano.
1: Jak říká moje maminka, nech to po sobě stéct. A to mi říkala celé moje dospívání. A já jsem vždycky říkala, co to furt vykládá, prostě jaký stéct, jako, jak to jako myslí, to je úplně šílený. A furt jsem jako to nechápala a postupem času jsem došla k tomu, že už to chápu.
0: Přátelé, když jsme u Ivyny rodiny, tak pojďme u ní zůstat, protože já jsem přišel teď do práce, respektive vylez ze studia a vidím Ivu Leckou, jak má na uších sluchátka, což není úplně běžné, jo. A tak na ní koukám, co to dělá, jo. Tak jsem si říkal, ona už nečte, nevidí, tak poslouchá audioknihu, nebo jí vadí, že tady hraje Blaník, nebo proč máš sluchátka, probo. Tak jo. Jsem někde jedno zvednu, říkám, co to tady děláš? Ona říkala, moje ségra mi namlouvá zprávy a já to musím poslouchat a je to dlouhý. A ono je to sice zajímavý, ale je to dlouhý. Prostě i vím, jaký máš vztah k těmto nahrávaným zprávám?
1: No, takhle, ne úplně vřelý. Jo, mě to vlastně jako strašně vadí, protože právě když to člověk nahrává, tak vlastně nehlídá ten čas, že jo? A můžeš namluvit prostě strašně dlouhou zprávu, což ta moje sestra dělá. A pak musíš mít čas si to poslechnout, jo? Ale my zase nemáme úplně čas si jako volat, v tom smyslu, že já třeba jsem ve vlaku, teď je tam špatný signál, ona něco dělá, tohle a to, takže mi vždycky něco namluví, no a protože mi to namluví třeba za celý týden, tak je to dlouhý, že jo, no ale já to přece tady nebudu pouštět nahlas, že jo, což dělá spousta lidí třeba ve vlaku,
0: to jo, to jo? Je
1: že
0: hodně
1: to pouštěj, no, nahlas, ale teď pozor, jsem četla někde, že v MHD už to jako nepůjde.
0: Jak nepůjde?
1: No, jakože to bude pod pokutou, když si budeš něco takhle nahlas jako pouštět.
0: Když půjde kolem revizor.
1: No samozřejmě, to je jasný, že jo. Ale já si myslím, že není potřeba pokuty a nějaký ty, prostě normálně se to nedělá, že jo.
0: Přátelé, když budete mít nutkání poslat někomu takovou tu hlasovou zprávu, tak to klidně udělejte, ale prosím, dopředu si nějak rozmyslete, co chcete říct, protože někdy je to opravdu neúnosné. Já jsem viděl zprávu, která měla třeba 48 minut.
1: No, tak jo? Tam já už jsem v půlce, ségra tam má tak běžně 20-25.
0: Ježiši Kriste. Ale když jsme u těch čísel, tak já chci říct dvě čísla.
1: Ano?
0: 208.
1: Ano.
0: 208 Miloňů žije v České republice.
1: Miloň Čepelka, to zdravím.
0: A pak druhé číslo, no, 90.
1: No, to má Miloň.
0: Pane Miloni Čepelko, všechno nejlepší k dnešním 90. nám vám přeju já. Z celého srdce, mám vás strašně rád a Iva taky.
1: Já taky a pane Miloni, vy to nevíte, ale já jsem od vás dostala knížku k svatbě. Jsou to takový jako krátký prostě...
0: Haiku.
1: Ano, ano, děkuji Pepo. A mám tam od vás věnování s manželem a to je pro nás nejkrásnější svatební dárek, který jsme dostali. Takže děkuju a všechno nejlepší vám přeju.
0: Tak, pane Miloni, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a vydržte na pódiu, dokud to jde. Za chvilku Helenka Vondráčková, Lásko má já, Stůňo a hlavně tady bude Iva Lecká. Mějte se krásně, přátelé.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku?
3: Fotky a videa z našeho studia?
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
2: a buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
3: Bavit vás.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.

Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: je Putnerová na čtyřech kolech. Krásný dobrý den, ladíte Blaník, za chviličku startuje odpolední vysílání a dáme si rady krknu.
1: Někde si najdu malej bed.
0: Taky Miraj.
2: Jako když tenkrát venku zem bedlíky začaly hrát.
0: A Čechomory.
3: Stavení sní bohu zaplotem.
0: Hezky česky i po 13. hodině, tak zůstaňte na ladění. 13. tu bude za 6 minut.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 9 až 6 stupni. Zítra pak čekejte většinou oblačno až zataženo, postupně s deštěm nebo přeháňkami, srážky budou ustávat až k večeru. Naměříme 13 až 16.
4: Jsme Blaník.
5: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
6: Zdržíte se na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem. Podrobnosti zná Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
7: Kolona vozidel vás zdrží okolo 20 minut na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem. Z důvodu omezení budete popojíždět od Prahy po 5. kilometr. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 budete popojíždět vlivem hustého provozu okolo 15 minut od 7. kilometru.
8: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
9: Hygienici v újezdě nad lesy prokázali salmonelózu. Podvodníci se vydávají taky za kominíky. Sankce proti Rusům budou pokračovat dál. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. U několika dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy byla potvrzena salmonelóza. Informovala o tom pražská hygienická stanice. Nemocných je podle jejich informací ze včerejška nejméně 240 dětí a 10 dospělých. Nejvíc nemocných je na druhém stupni a Montessori třídě. Škola se kompletně dezinfikuje. O kontroly komínů je na začátku topné sezóny velký zájem. S rostoucí poptávkou ale přibývá i podvodníků. Většinou jde o organizovanou skupinu lidí, která v obci rozdá letáčky do schránek a nabízí výhodnou cenu. Pokračuje mluvčí společenstva kominíků Martin Zeman.
10: Lidé se jim ozvou a oni přijdou třeba za týden a ty kontroly provádějí nekvalitně. Doklad, který vystaví, nesplňuje náležitosti zákona, ale hlavní důvod toho je nafingovat vlastně závady a nabízet vložkování komínů.
9: A právě na vložkování komínů podvodníci vydělávají. Tragický konec má pátrání po pohřešované matce z Prahy. 36-letou ženu policie hledala od loňského podzimu. Teď kriminalisté našli mrtvou a v případě obvinili jejího přítele. Ten byl v minulosti odsouzen za brutální vraždu v Běchovicích. Státy Evropské unie se shodly na prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám. Tentokrát o 3 roky. Původně se sankce prodlužovaly vždy o 0,5 roku. Po dlouhých jednáních bylo dosaženo kompromisu a podle toho byly ze seznamu vyškrtnuti 2 ruští miliardáři. Tolik zprávy je tu Iva.
5: Iva Lecká
4: na rádiu Blaník.
0: Ano, já jsem tady, krásný dobrý den, přátelé. Startujeme odpolední vysílání na Blaníku. A za chviličku se podíváme na jeden v Praze dost velký problém, a to je parkování. Radek Barkman pro nás má jednu novinku z Prahy 12 a určitě řidiče potěší. Tak jdeme na to, startujeme hezky česky s Luckou Vondráčkovou.

0: Ready Kirken 1 plus 1, tedy jedna místnost plus jedna místnost. No, bydlení v Praze je taky problém, ovšem parkování je problém číslo 1. Praha se ale snaží nacházet nová řešení. Náš reportér Radek Barkman pro vás zjistil, kde najdete nové parkoviště.
1: Pěkný den. Doposud nevyužívaný pozemek mezi vlakovou zastávkou Modřany a přilehlými tramvajovými stanicemi najde nové uplatnění. Nabídne totiž v rámci parkoviště P plus R až 52 míst pro lidi dojíždějící za prací anebo za volným časem. Mělo by to ulehčit dopravě v širším centru Prahy a usnadnit přestup na městskou hromadnou dopravu lidem z přilehlých částí nebo obcí. O realizaci projektu se primárně zasloužila radnice městské části Praha 12 v úzké koordinaci s odborem dopravy magistrátu hlavního města Prahy. Plocha prošla revitalizací a byla z ní odstraněna náletová vegetace. Výhodou je lokalizace hned vedle vlakové zastávky i vedle velmi oblíbené cyklostezky podél řeky Vltavy. Bezplatná doba stání tu bude ve výši 12 hodin. Podle vedení městské části to ale není v Modřanech všechno. 12 by ráda na podobně nevyužívaných plochách vystavila takových parkovišť alespoň 10. Momentálně už jsou rozpracovány plány parkovacího domu v Rytířově ulici. Pro Rádio Blaník Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme, to byla první dobrá zpráva dnešního odpoledne. My pokračujeme dál. MC Erika Barbara a Sen.

0: Tak to byli Čechomor, jsou skvělí nejen takhle v našem playlistu, ale hlavně naživo. A vy si je můžete užít už tento pátek v Prachaticích, protože vystoupí na našem posledním letošním letním koncertu Rádia Blaník. Startujeme krátce před čtvrtou hodinou. No a za chviličku se vydáme do Ostravy a navštívíme místní planetárium.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte. Já jsem vám tak držel palce.
4: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
3: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
4: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz

0: Tak tohle byl Stevie Wonder na Blaníku. Za oknem nám svítí sluníčko, je krásný, v podstatě podzimní den. My se teď podíváme do Ostravy. V tamním planetáriu se totiž pořád něco děje a vzhledem k tomu, že příští týden začíná říjen, tak už je pomalu čas podívat se na program. Nejlépe ho zná sám ředitel ostravského planetária, pan Martin Vilášek.
1: Pro děti a jejich rodiče připravujeme na 1. října premiéru krásného pohádkového vyprávění o vodě na Zemi i ve sluneční soustavě. Ve středu 7. října pak proběhne přednáška doktora Pavlíka o černých děrách a v sobotu 10. října se bude konat 33. ročník ostravského astronomického víkendu, což je seminář pro všechny zájemce o astronomii. Více informací na planetko.cz.
0: No prosím, tak zdravíme do ostravského planetária a zase se vracíme k písničkám.
2: Luxusní dovolená.
3: Nová kola pro celou rodinu.
2: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
3: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
2: Jedeme s ní za vámi.
3: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
2: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Klausa Ilona Čáková na Blaníku. Krásný dobrý den, 14. to bude za chvíli a po 14. Mám přátel pár. Dáme si Petra Nováka, Přátelství na Entou, taky Zahradu ticha. Je to samota dnů. Projektil, anebo Slza a Celeste Buckingham Na srdci. Až v nás ten smutek půjde spát. Hezky česky na Blaníku i po 14. hodině a za chviličku se podíváme na počasí, na silnice a taky si řekneme, co je nového. 14. to bude za 6 minut. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra budeme mít většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou ustávat většinou až k večeru a nejvyšší teploty během dne vyšplhají mezi 13 až 16 stupňů. Teď se vydáme na silnice.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Na Mělnicku v Kralupech nad Vltavou v Podřibské ulici na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta, počítejte tam s omezením provozu. V Mladé Boleslavi v ulici U stadionu dvě auta v sobě, tady projedete s menším zdržením. Na dálnici D1 na 16. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaný kamion, doporučujeme snížit rychlost. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, jsou tu další zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Dálniční známky zřejmě nebudou pravidelně zdražovat. První podzimní den je na silnicích tragický. Plzeň zve na víkend otevřených ateliérů. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Od příštího roku zřejmě nebudou dálniční známky pravidelně zdražovat. Sněmovnou prošla vládní novela se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Poslanci zároveň upravili platnost jednodenní známky. Ta by měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď posoudí Senát. A u dopravního tématu zůstaneme. V Česku od rána zemřelo na silnicích už 5 lidí. První podzimní den se tak řadí k nejtragičtějším dnům letošního roku. Lidé přišli o život při bouračkách na Pardubicku, Rychnovsku, Blanensku a v Kolíně. Vyplývá to ze statistik a informací policie. Plzeň a další místa plzeňského kraje se promění v jedno velké umělecké centrum. Na 70 lokalitách se v sobotu a v neděli koná víkend otevřených ateliérů. Na co se můžete těšit, poví Jana Brabcová z pořádající společnosti Grafia.
5: Bez vstupného navštívíte galerie, umělecké školy a další místa, kde umění vzniká nebo se vystavuje. Organizujeme řadu workshopů, minimálně na 60% míst se tvoří pod vedením umělců. Můžete si udělat sochu z porobetonu nebo třeba mozaiku, vyzkoušet ty výtvarné aktivity.
4: Na některé workshopy je z kapacitních důvodů lepší se předem registrovat. Ministerstvo financí varovalo influencery před propagací nelegálních hazardních her. Takovou propagací se vystavují hrozbě pokuty v řádu milionů korun a taky riziku zablokování účtu. V Česku se mohou nabízet a propagovat pouze takové online hazardní hry, které mají platnou licenci vydanou rezortem financí. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
1: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál, další odpolední hodinka je připravená a v té se podíváme na křivoklání. Pozveme vás na tradiční rytířské slavnosti, vrací se s novým programem. A taky se vydáme do světa žraloků, budete jim blíž, než byste si uměli představit. Kde? No, možná to máte za bukem. Řekneme podrobnosti. Startujeme i v této hodině hezky česky. Dobrý den.

0: Tak to byla Zahrada ticha a Projektil. Jo, sednout si takhle do nějaké zahrady, která je stranou od lidí a dívat se na to sluníčko, jak pěkně zlátnou ty listy, jak to příroda krásně barví, to je nádhera. A když někdo takovou možnost má, aspoň na chvilku se zastavit, sednout si na lavičku a jenom se dívat, to je dar, přátelé. A myslím si, že takový čas si každý z nás můžeme najít. Září je prostě krásné a na Blaníku je sluníčkové.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: Ano, a v hlavní roli je naše samolepka, tedy samolepka Rádia Blaník a Centropolu. Pokud už ji máte a máte ji nalepenou, je to skvělé, jste na půl cesty. Na půl cesty k penězům. Důležité je ale zaregistrovat se do naší hry, která nám na konci září skončí a někdo z vás získá 100 000 korun. Registrujte se, určitě na to nezapomeňte, protože to, že si samolepku nalepíte, je moc hezké. To je samozřejmě důležitý krok, ale my o tom musíme vědět. Takže nám napište, kde najdeme vás, tedy adresu, a taky, kde najdeme vaši samolepku. A pište na 603 118 118, případně můžete vyplnit formulář na našem webu radioblaník.cz. A potom už buďte ve střehu, protože pátek, sobota, neděle, to jsou ty dny, kdy vyráží naši krajánci a kontrolují vaše vylepené samolepky a rozdávají peníze. 5000 korun v hotovosti a pokud jste navíc zákazníkem Centropolu, dostanete 7000. A taky otázku. A když správně odpovíte, nebo se minimálně přiblížíte správné odpovědi, tak můžete vyhrát 100 000 korun ve velkém finále. Já vám držím pěsti a strašně vám to přeju. A trošku ji závidím, a já to přiznám. 100 000, je, co já bych s tím dělala. Je, to já bych to rozfofrovala během takhle malý chvilky. To já umím. No, tak, zkuste svoje štěstí, držím vám pěsti. Sluní.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká.
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: Zahrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: žár. Tak to byla slza Celeste Buckingham na Blaníku. Sbírka žraločích zubů i svět očima kladivouna. Zoo Jihlava vás zve na interaktivní expozici. Exkurzi do života tohoto pozoruhodného predátora. Jedna z nejhezčích zoologických zahrad v České republice se rozhodla představit vám, návštěvníkům, právě žraloka. Tedy ne, že by se v Jihlavě otevírala nová expozice s živými obyvateli oceánů. Do výstavních prostor areálu Modety, který částečně slouží potřebám zoo, se načas stěhuje tahle interaktivní výstava. Čekají na vás realistické modely v životní velikosti, unikátní sbírka čelistí a zubů, virtuální realita, 3D zóna i možnost podívat se na svět očima kladivouna. Výstava začíná 4. října a potrvá do 22. listopadu.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Tak jsme dneska odstartovali podzim.
3: A teď vzhůru do bavího léta.
2: No a předtím nás čeká ještě čtvrtek. A to třeba vypustíme našeho krajánka.
3: Čeká nás i ranní host na telefonu.
2: A budeme slavit 80. písničkářské legendy Honzy Nedvěda.
3: Startujeme už v 6 ráno tady na Blaníku.
2: Těší se na vás Petr Slíva
3: a Adéla Malac.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.

0: Krištof a život je krásný. A to já podepisuju. A teď nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou dorazila Ivanka Balkovská. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivčo a krásné odpoledne všem. Po roce se opět vrací oblíbené křivoklání. Jubilejní 30. ročník rytířských slavností se na hradě Křivoklát koná o nadcházejícím prodlouženém víkendu. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení profesionálních šermířů Merlet, divadlo, akrobaci, hudbu nebo třeba na řemeslnický jarmark s dílničkami. Hlavním dnem křivoklání bude neděle, kdy program ve večerních hodinách vygraduje představením Flétna mrtvých. Více k němu řekne produkční skupiny Merlet Hana Michalová.
3: Je to opravdu hluboké představení, nejenom plné šermu, ale i takové té lidskosti a pravých lidských hodnot, kterých bychom se měli vážit. Je to nádherně zpracovaný příběh podle keltských legend a když tenhle ten příběh skončí, tak nastoupí skupina Hypnotika a ta zavře celý ten den tanečně akrobatickou, překrásnou show, která je zakončena obrovským infernem, tak to bude jako veliký zážitek.
2: Vstupenky na křivoklání jsou letos poprvé k sehnání v předprodeji. Pořadatelé doporučují ho využít. Skončí v pátek večer a více na webu křivoklání.cz.
0: Paráda. Tak pokud se chcete na tuhle rytířskou slavnost vypravit, víte, jak postupovat a kde lupeny získat. Ivuško, děkujeme a těšíme se zase příště. Ahoj.
2: Ahoj, papa.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv. Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16. 9.

0: si já.
1: Jo, střepatá nohatá, bejvávalo. Teď už spíš trošku kulatá. Krásné odpoledne, tohle byla Maruška Rotrová a za chvilku si dáme divokého byla.
2: To je to tvoje malování.
1: Taky vzpomínka na Františka Nedvěda a skládanku. A dobrý kafe s Lucí Bílou.
0: Už nechci řvát, chci radši zpívat.
1: Za 6 minut bude 15 hodin, české písničky mají své místo i v příští hodině, tak zůstaňte naladěni, za chvilku jsme zpátky.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra bude většinou oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou ustávat až k večeru. Teploty vyšplhají mezi 13 a 16 stupňů.
4: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
5: Zdržíte se na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem. Podrobnosti zná Ivona z dopravního centra ŘSD.
6: Kolona vozidel komplikuje provoz na dálnici D8 od 1,5. Kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Důvodem je dopravní omezení, na této trase se zdržíte okolo 20 minut.
5: Pozor dejte na Lounsku v Žadci v Plzeňské ulici, kde se srazila dvě osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
8: Minister Tejc zvažuje snížení trestní odpovědnosti dětí. Nová kampaň upozorňuje na zlozvyky za volantem. Nejlepším porevolučním prezidentem zůstává Havel. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Trestní odpovědnost dětí by se mohla snížit, a to z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů. Uvažuje o tom ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Snížení by se podle něj mohlo týkat třeba trestných činů, za které je v Česku možné uložit výjimečný trest. Návrh plánuje předložit nejdříve v létě příštího roku. Řidiči jsou často za volantem suverénní a nevědomky způsobují dopravní nehody, včetně těch tragických. Za více než 80% bouraček přitom stojí chování, které se šoférům zdá na první pohled normální. Pokračuje reportér Radek Barkman.
9: Pěkný den. Spuštěna byla dopravní kampaň s názvem Normální řízení zabíjí. V zásadě upozorňuje na to, že nejnebezpečnější chování je právě takové, které mnozí považují za normální. Cílem kampaně je především uvědomit si, že rizikem za volantem nejsou ti druzí, ale většinou právě my sami. Nejčastější příčinou stovek dopravních nehod je totiž v Česku nevěnování se řízení, sledování sociálních sítí za jízdy anebo psaní zpráv na mobilu. Z Prahy Radek Barkman.
8: Radku, děkujeme. Za nejlepšího prezidenta po roce 1989 lidé stále považují Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM Mark. Druhý je Václav Klaus a třetí současná hlava státu Petr Pavel. Na čtvrtém místě skončil jeho předchůdce Miloš Zeman. Hokejová dvacítka vstoupí do světového šampionátu juniorů 26. prosince. V Edmontonu je čeká Norsko. Zvěřenci kouče Tomajka, kteří budou obhajovat stříbro z Minneapolis a St. Paulu, se představí v základní skupině B. V té je kromě Severanů čeká ještě Lotyšsko, Švýcarsko a domácí Kanada. Tolik zprávy a Ivi, je to tvoje.
4: Iva Lecká
3: na rádiu Blaník.
1: Já děkuji, no a my se za chvilku vydáme na další pohádkový zámek. Tentokrát pro vás má Mirek Táborský příběh lásky ukrytý za zdmi Březnického zámku. No a podíváme se taky do Brna, kde mají hned dva důvody k radosti. Tak jdeme na to a startujeme s divokým bylem.

0: Tak to byla vzpomínka na Františka Nedvěda, který by 19. září oslavil 79. narozeniny. Mimochodem zítra má narozeniny Honza Nedvěd. I o tom bude naše Dobré ráno, tak poslouchejte. Teď jsme si zahráli skládanku a do naší skládanky odpoledního vysílání nám krásně zapadá i pořad Na cestách a tento týden navštěvujeme pohádkové zámky. Slovo má Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další zámek s pohádkovým příběhem. Ano, příběh velké lásky se odehrál ve zdech zámku Březnice. Mohlo by to začít jako pohádka. V 16. století žila v jihoněmeckém městě Augsburgu krásná, vzdělaná a velmi bohatá dívka jménem Filipína Welserová. Pocházela z vážené patricijské bankéřské rodiny. Její teta Kateřina se provdala za českého šlechtice Jiřího z Lokšan, který měl významné postavení na dvorech dvou českých panovníků, Ludvíka Jagellonského a Ferdinanda I. Habsburského. A také vlastnil panství Kašperk, které vyměnil v roce 1548 za Březnici. Kateřina z Lokšan tedy měla díky postavení svého manžela otevřené dveře k těm, kteří rozhodovali o osudech tehdejší Evropy. Svou neteř Filipínu považovala za výjimečnou dívku a proto jí brala sebou do nejvybranější společnosti. A tak se sice půvabná, ale neurozená Filipína na říšském sněmu v Augsburgu seznámila s mladým princem arcivévodou Ferdinandem II. Tyrolským, druhorozeným synem českého, uherského a římského krále Ferdinanda I. Pak se scházeli na Březnickém zámku, kde také došlo v roce 1557 k tajnému sňatku. A přestože svůj vztah museli Filipína a Ferdinand léta skrývat, jejich láska nepřízeň osudu vydržela až do Filipíniny smrti v roce 1580. V manželství se dočkali 5 potomků, oficiálního uznání sňatku papežem i spokojeného života v Tyrolsku na zámku Ambras. V Čechách spolu pobývali nejen na Březnici, ale také na Křivoklátě a v královském letohrádku Hvězda v Praze na Bílé hoře. Tento renesanční skvost pro svou milovanou Filipínu dokonce navrhl sám arcivévoda Ferdinand, který byl výtvarně nadaný a zajímal se o umění, symboliku a antickou kulturu. A já se k tomuto příběhu vrátím ještě příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

se a hned dva důvody k oslavě mají milovníci Brna. 30 známých i méně známých brněnských pověstí přináší čtenářům nová kniha Brno. Komiksové, čili staré, nové a nejnovější pověsti brněnské. K radosti z publikace, na jejímž vzniku se podílelo skutečně 18 současných ilustrátorů, se přidává i zapsání brněnského hantecu, tedy unikátní mluvy, do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Tak gratulujeme Brnu a na komiks se moc těšíme i tady u nás. Jo, jo, kdo válí, ten válí.

0: Olympici a je to tvá vina. To občas ženy říkají, že jo? Ale i muži, no. Tak jsme si zahráli Olympiky a teď k tomu, co nás čeká už tento pátek.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Poslední letošní letní koncert Rádia Blaník. Ano, úplně poslední. A ta poslední štace bude patřit, a to vy už víte, Prachaticím, protože tam vyrazíme, tam se společně s vámi potkáme. Začínáme ve 4 odpoledne na Velkém náměstí. A zahrají a zaspívají Petr Kolář, Olga Lounová, Blanická kapela a taky Čechomor. Těšíte se? No tak to máte na co? Bude to velké, bude to báječné, prostě tak, jak to s našimi letními koncerty a vůbec koncerty Rádia Blaník je. Nezapomeňte si na tomto koncertu vyzvednout taky samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože, a to tady říkáme vlastně celou dobu, vyhrávat peníze, to není hřích, to je přece báječná věc a vy můžete vyhrát, ale samolepku musíte mít, pokud ji teda už nemáte. No a taky se musíte do hry přihlásit přes náš web, tam je formulář a všechno to hezky do sebe zapadne a na konci září někdo z vás vydělá 100 000 korun. Tak se zastavte v Prachaticích na koncertu, my se na vás moc těšíme a držím vám pěsti.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Tak a já se s vámi loučím, studio opouštím, protože za chvilku tady bude další Pepův parťák a dneska je to Kuba Smolík a je tady, je v dobrém rozmaru, se tady chechtá na chodbě, já jsem musela zavřít dveře, mě normálně rušili, to je strašný, s Pepou Černým, samozřejmě s kým jiným. No a s Pepou si bude povídat, čeká vás tady pohodové, sluníčkové a veselé povídání krátce po 16. hodině. A my se uslyšíme zítra, tak ahoj.
1: Nejen dobrý holub,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČP.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Falco na vlnách Blaníku. Hezké odpoledne, přátelé. Víte, kdo nám zaspívá v následující hodině na Blaníku? Hezky česky, kdo pak by to mohl být? Co myslíte?
1: Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak.
0: Jakub Smolík. A víte, kdo ještě zaspívá?
1: Blázen žárlí, až umírá.
0: Možná se ptáte, není ho tady málo? Nemyslím si. Bude ho dost. Jeho kůň a hřích čeká, i Jakub už čeká. Ahoj Jakube.
2: Ahoj, ahoj.
0: Jsi připraven?
2: Vždy
0: tak
2: připraven.
0: Za chvilku na to vlítnem, jo?
2: Dobře.
0: Tak za chvilku nám čekají, začínají parťáci, přátelé. Posloucháte Blaník, hrajeme vám hezky česky. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za nějakých 9 minut budou 4 hodiny. Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 9 až 6 stupni. Zítra pak čekejte většinou oblačno až zataženo, postupně s deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou ustávat většinou až k večeru. Nejvyšší teploty 13 až 16.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Blaník za volantem.
4: Pozor, dejte na Kladensku na kruhovém objezdu u Velké Dobré za sjezdem z dálnice D6. Bourala tam dvě auta a provoz je omezený. S menším zdržením počítejte také na výjezdu z Prahy po D8. Podrobnosti přidá Ivona z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Kolona vozidel komplikuje provoz na dálnici D8 od prvního kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Důvodem je dopravní omezení. Na této trase se zdržíte okolo 25 minut.
4: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. A teď už jsou tu zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
7: Zlevnění nafty je podle expertů v nedohlednu. Česko upravilo pravidla ohledně cest ruských diplomatů. Města se připravují na noc vědy. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Za největším zdražením nafty v Česku je podle expertů více faktorů. Projevily se hlavně změny daňové politiky a konec regulace marží. Tuzemský trh je navíc na výkyvy u nafty citlivější než některé jiné evropské země a změny na burze se tak projevují rychleji. Pro další vývoj cen teď bude rozhodující další dění na Blízkém východě. Výraznější zlevnění ale analytici nečekají. Česko od dneška upravilo pravidla systému notifikací ruských diplomatů. S jednodenním předstihem musí hlásit plán překročit hranice, oznamovat budou muset taky účel cesty, její trasu a dobu, anebo místo pobytu. Úpravu režimu pro ČTK potvrdil rezort zahraničí. Děti se mohou stát strážci Krkonoš. Na stezce Korunami stromů v Janských Lázních se totiž o víkendu koná speciální akce. Pokračuje mluvčí stezky Zdeněk Pop.
8: Víkend s Krkonošem. Děti projdou 5 stanovišť s Krkonošovými radami a mohou získat titul strážce Krkonoš. Velkým lákadlem letošního roku je i medvědí stezka s medvědy Alicou a Michalem a také interaktivní expozice Velké šelmy Evropy.
7: A já ještě prozradím, že tím akce na stezce nekončí. Třeba říjen bude patřit seniorům. Už v pátek proběhne v Česku noc vědy. Letošním tématem je komunikace lidí, rostlin i strojů. Třeba v Brně se do oblíbené akce zapojí desítky univerzitních a akademických pracovišť. Zdarma nabídnou prohlídky, přednášky anebo interaktivní pokusy. Seznam míst najdou zájemci na webu akce. Tolik zprávy a teď je tu Pepa s parťákem.
0: Je to tak, děkujeme Eliško.
3: Pepovi parťáci
5: na rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé. Je to tak, 4. hodina se blíží, za 4 minuty je tady, ale parťák, ten už tu sedí, vypadá spokojen, i když teďka nevím, jestli je v pohodě. Jakube, ahoj.
2: Ahoj, jsem v pohodě. Jseš? Já vždycky, když jsem tady na Blaníku, jsem v pohodě. Ale myslím to naprosto vážně.
0: Já vím, je tady Jakub Smolík, přátelé, budeme si hrát jeho písničky, budeme se s ním povídat. A Jakube, všechno nejlepší k narozeninám.
2: Děkuju. Děkuju, žádný dárek jsem tady nedostal, sice přátelé, ale mě stačí, když tady uslyšíme nějaký písničky kvalitní z mého repertoáru. Pojďme na to.
0: To uslyšíš, bude jich hodně. Já připomínám, že narozeniny jsi měl v pátek, byly, můžu to říct, no ano. Musím, 47.
2: No jasně, 47, no. Ano.
0: 67, ale tak jasně. Pojďme předstírat, že to je 47. Jakube, ty jsi přišel a rovnou si říkal, Blázen Jarlí, chci Blázen Jarlí. Je to tvoje nejzásadnější píseň?
2: Ne, to je, až se ti jednou bude zdát, protože tam mi pomohla, vlastně to byla první písnička a stala se nejúspěšnější písničkou na diskotékách, nejžádanější. No a pak samozřejmě asi nejžádanější teďko je Říkej mi táto, Prý chlapě nebrečí, no a jen Blázen Jarlí, určitě ta taky, protože já nevím, proč se takhle začala líbit, ale je zase pravda, že až od té doby, kdy začal hrát Blaník.
0: A to je taky písnička, která se ti zareje do hlavy a už jí z ní nikdy nedostaneš.
2: Tak to je v pohodě.
0: To je jako když se zamiluje kůň. To je, když si začneš zpívat, tak se toho nezbavíš celý den.
2: To je pravda.
0: Jen blázen žárlí. Jdeme na to. Přátelé, je tady Jakub Smolík. Hezké odpoledne s Blaníkem.

0: Petr Novák a dětský oči na vlnách Rádia Blaní.
1: Pepovi parťáci.
0: Já vám to přiznám, tahle písnička byla na přání. My na přání hrajeme samozřejmě vždycky od 7 večer, ale když přijde nějaký parťák a je to sympaťák a navíc se rýmuje s naším názvem, což Blaník a Smolík, to je v podstatě dost podobný, tak uděláme výjimku a zahrajeme na přání a vypadá to, že budeme celou hodinu hrát na přání. Ahoj Jakube, ještě jednou vítej na Blaníku.
2: Ahoj, krásný den.
0: Proč jsi vybral Petra Nováka a dětský oči?
2: Protože Petr Novák byl vlastně můj, nevím jestli idol, ale mě se líbily vždycky jeho písničky. A já jsem si na vojně, když jsem byl v Českých Budějovicích, tak jsem byl na jeho koncertě a nechal jsem si podepsat ten cancák, co jsem měl. A přál jsem si vždycky se s ním potkat na pódiu a to se mi splnilo. A vlastně jsme se spolu domlouvali, že zatočíme spolu písničku, to nám nevyšlo, ale já jsem od něj dostal povolení naspívat asi 2 nebo 3 písničky. A ty mimochodem dětský oči jsem natočil taky. Ta písnička se mi strašně vždycky líbila. No.
0: A čím tě zaujaly dětský oči zrovna?
2: No, mně se to líbilo, že tam je recitativ a má to krásný text. Její dětský oči smutně na mě hledí, jako když to vědí, že ji nechám být. Jako dala mi ústa, dala mi sebe, potom šla domů sama spát, já tu teď stojím hrůzou mi zebe, snad se mi o ní bude zdát. To jsou krásný obraty, nádherný.
0: Navíc o té písni se dá krásně mluvit, že jo? A ty na koncertech hodně mluvíš. Pořád. Teď jsi měl program, který se jmenoval Smolíková cesta 66.
2: Ano.
0: To bylo to spojení z Route 66, kterou si projel dvakrát?
2: Dvakrát jsem ji projel a vlastně, protože jsem měl i narozeniny 66 a teď 67, takže my jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Představ si, že jsem 40 let už jako tady hraju a je to neuvěřitelný jako vážně, protože kdyby mi tenkrát někdo řekl, že za 40 let pojedu turné a že budu sedět tady u vás třeba v rádiu a že budu o tom mluvit, tak bych řekl, je to krásný sen. Krásný, ale určitě se to nesplní. A když to sny se opravdu plní a s rádiem Blaník, je to vždycky super.
0: Je to super. Proto taky na konopišti chybíš jenom, když má hodně pršet. Ale my si myslíme, že to je naopak.
2: Ne, ne, ne. Hele, já vám to něco řeknu, jo. Já už dneska vím, proč mě tam zvou Rádio Blaník. Nejenom kvůli mým krásným písničkám, ale kvůli tomu, aby tam nepršelo. Protože já jsem tam nebyl dvakrát a vždycky tam pršelo, jo. A pak, když tam jsem, tak je krásný počasí, protože ten nahoře má rád nejenom Blaník, ale i mě.
0: A je to absolutní pravda. My navíc jako to děláme v rámci nějaké společenské zodpovědnosti, protože jednou tam nebyla, byly povodně.
2: No byly povodně, no. Samozřejmě, celá republika byla pod vodou. Já jsem se ženil, chápeš to? No,
0: proto jsi tam nebyl.
2: Proto jsem tam nebyl. No.
0: Jakube, jak jsi oslavil ty 67. narozeniny v pátek? Byla nějaká oslava?
2: No byla akorát večeře, rodinná večeře a přiznám se, že po ní jsem si šel lehnout do vany, protože něco se o mě pokoušela nějaká

0: nějaká nemoc, tak jsem si potom, ani alkohol jsem si nedal, ani alkohol, tak jsem si lehnul do vany, dal jsem si acylpirin, velký šálek čaje, no a pak jsem se na něco snad dívali a
1: jo, takže já... opravdu pařba to byla.
0: Ano, byla to pařba. Náš kapelník a celá kapela se těší, že to oslovíme někde na šňůře, ale já se obávám, že se těší zbytečně. Samozřejmě oni ani, ať pijou, že jo, ale já druhý den, když hrajeme, Pepo, tak já prostě už nemůžu. Padne půlnoc a musím si jít lehnout.
1: To tak bývá, no. Zároveň teda zdravíme kapelníka Karla Jakše, řečeného Kódlika, který mi spravuje auto, teď konkrétně jedno, tak děkuju Karlíku moc. Tvoje kapela je fantastická.
0: Tak počkej, teď prošla... no. Tak Karel ti spravuje auto a já když jsem mu řekl, že se má naučit tu písničku, že půjde bez not, předu si sednout, tak on řekl, že to neumí, že se musí dívat do toho. Tak za to můžeš vlastně ty.
1: Nemůžu za to já, protože to auto mi nespravuje vlastně Karel, ale jeho Kuba, jeho kamarád Kuba, který s ním pracuje.
0: Hele,
1: ne, je to Karel, prostě se na to vykašlal.
0: Dostane pokutu, Ježiš. Hned mu dovolat, až tady skončíme.
1: Tak si mi právě tu opravu prodloužil o tvou pokutu. Prosím tě, jak to u vás v kapele vůbec funguje, když ty jsi Sparťán a Kódlik je slávista?
0: No tak u nás se... Je to takový normální, já nejsem zase takový tady zarytý, jako jsou slávisti některý. Já fandím, já chodím i na Slávy fandit, mám rád český fotbal, když je normální, a ne když je i trička malý kluci nosí s vulgárníma názvama druhý, protože já dneska samozřejmě vím, co to obnáší. Já jsem zažil spoustu fotbalistů, který měli zranění a pak už si nezahráli. A já bych si myslím, že by se měli fandit českému fotbalu. Já může být rivalita, ať je rivalita, ale v tom klidu a ne, aby se tam zranili a nebo něco takového. Ale pojďme do fotbalu.
1: Ty v tomhle jdeš absolutně příkladem, protože rivalita, která funguje u vás v kapele, je naprosto fantastická.
0: No, to je pravda.
1: Vy spolu hrajete, jste kamarádi a co ne?
0: No, ne, tak hele, víš, o co jde? Ale to je jako vážně. To je i jako v politice. Můžeš si fandit, komu chceš. Ale nevnucuj mi to.
1: Přesně
0: a tím
1: tak.
0: To končí.
1: Třeba Jakub přišel a říkal, miluju Boba Dylana, ale nevnucuj ti to. No, jsem říkal,

0: Hlavně mu voní dým prej. Pepovi parťáci. Zpíval Jakub Smolík ve své, je to pořád ještě nejnovější písnička, Jakube?
1: Ano, poslední, co jsem natočil, ano.
0: Já jsem dokonce nepoznal, že to nenabubnoval člověk, to jsme se teďka před chvilkou o tom bavili. Líbí se mi ta písnička, jsem ti chtěl říct.
1: Máš dobrý vkus, no.
0: A navíc teda, jako... je to dobře složený. Já totiž jsem s Jakubem hrál teďka dva koncerty, jsme spolu hráli, že jo?
1: Tři, no.
0: Jsem hrál jako Záskok a musím říct, že tuhle písničku jsem si užíval, protože ta je tak logická, tak hezky plyne, ty bubny jsou tam vyloženě jako muzikantsky udělaný. Jo?
1: Ano,
0: to jako chválím.
1: To máš pravdu, jako že to je ta aranž je docela hezká, ta se povedla, no.
0: No a zajímá mě, prosím tě, když je to pořád ještě nejnovější píseň, jak často ty vlastně na to složíš novou písničku?
1: Jednak to je ta písnička, teda není moje,
0: no.
1: Ale já už jsem, teda chci, teďko mám rozpracované asi 4, protože příští rok možná budu vydávat CDčko, takže mám, ale to musíš mít nějaký nápad, jako jo. Většinou dřív to bylo takový, že jsem dostal kopačky,
0: no,
1: to
0: jasně.
1: Se mi psalo krásně.
0: Jo. A teďka, ale by to bylo blbý, kdyby dostal kopačky.
1: No teďko, to radši nenapíšu žádnou písničku od ženy, nechci dostat kopačky, jako jo, ale... Takže musíš mít nějakou, já nevím, když dostanu hezkou melodii, tak na to udělám text, jako třeba Richard Procházka mě napsal ty Pilátovi draci, což je hymna Piláta Petra, nebo Akademie Petra Piláta, kde Kubíček skáče na freestyle motocross. A tam to šlo jednoduše, jo, protože ta muzika je fakt našlápnutá, je to takový opravdu velký Big Boss a mě to šlo strašně rychle, jo, takže... Inspirace, no.
0: Když jsme u Kubíčka, u tvého syna, tak jednak je teda fenomenální, co předvádí na té motorce, protože to, jako já bych zešílel, o tom už jsme se bavili mockrát, že prostě máš teda jako nervy ze železa, a on teda taky, ale ty víc, mám pocit jako otec, ale mám pocit, že za chvilku se podíváš na YouTube, tam zadáš Jakub Smolík a vyleze ti spíš Kubíček,
1: ano,
0: než Jakub.
1: Ano.
0: Že jo?
1: A kdyby si viděl, jaký holky už tam chodí, aby se jim podepisoval, jako jo. Opravdu i starší normálně. A já tam tak, jsme tam postávali s kolegou a na ně koukal, jak to Kubík podepisuje ty fotky a to říkám, vidíš to? Před těma 40 lety, 30, tak jsem tady měl takhle okolo, nosili mi třeba různý, dávali mi telefony a tohle. Dneska, když přijdu na koncert, tak dostanu třeba škvarky. Nebo sádlo mi, ale opravdu přinesu, což je bezvadný.
0: No
1: já miluji škvarky a sádlo, jo. Ale přeci jenom je to trošku něco jiného, no.
0: Je, a věří ti Kubíček, že jsi to měl úplně stejně jako on teďka? Jsi podepisoval ty části toho těla, víš?
1: My se takhle o tom až ne. Jako nebavíme, protože je mu 13 pryč.
0: 13,
1: ale musím ti říct, že on dostal i nabídku jet evropský turné, tak já nemám čas, protože hraju, ale žena s ním asi pojede, no. Tak, protože ho chceme v tom podpořit, protože ty kluci mladý patří v Evropě mezi 4-5 lidí, 5 kluků, který to dokážou.
0: Vidíš, já jsem myslel, že už je mu 15, on je mu 13 pořád ještě.
1: 13 pryč, no.
0: No. Jakube, ty koncertuješ jako o život, já jsem zrovna minulý týden zval na tvoje koncerty a všechny už jsou vlastně za náma.
1: Ano.
0: A teď jsem postřehl, že ty si vyměnil normálně Hiberny za Broadway.
1: Ano, 8. hrajeme na Broadway, ještě pár lísků, takových 50 lísků je. Takže bych vás tam chtěl pozvat, protože mám překvapení. No, ale to nebudu říkat, i když někde jsem to asi říkal. Ale jako hosta, na kterou se těším. No a to, my to začínám vlastně 7.
0: v Jihlavě. Když to někde říkal, tak na Blaníku to neřekneš. Jo.
1: Tak dobře, no tak. Já jsem začal prvně zpívat na Blaníku na Konopíště s malou Petruškou. Tý bylo tenkrát asi 11.
0: Já vím, ty už to na Blaníku řekl, my jsme si to volali přece minulý týden.
1: No, asi jsem to říkal, no, protože...
0: Malá genia. Že jo?
1: No, ne, Genia, to byla
0: jo,
1: Petruška
0: takhle,
1: moje.
0: Jo, tvoje Petruška tam vlastně bude, že jo, na koncertě?
1: No,
0: jo,
1: Petruška, jo. Protože Geni dcera, která to naspívala,
0: to jako
1: tak ty je už asi 28.
0: No jasně.
1: No,
0: jasně.
1: Ta už je maminkou, snad Genia je dědečkem, jo.
0: No.
1: No a takže já tam chci udělat takový ten kontrast, jednak ona mi naspívala, když... já nevím, před 10 lety Tatínkovou holčičku, se jmenuje ta písnička, takže tam bude fotka, jak to zpívala, zaspívá to tam znovu, aby lidi viděli ten kontrast. No a pak samozřejmě říkej mi táto, protože jí se mnou na Konopišti zpívala, když bylo 12. Ta fotka tam bude určitě taky, no ale teďko je 20. Teďko je 20 a už je vyšší než já, což zase takový.
0: A budeš zase brečet jako želva?
1: No to nevím, no ale já jsem čím starší, tak mě to dojímá.
0: Já se tě vůbec nedivím. No. Ale vyber si nějakou písničku, prosím tě, jakou bys chtěl teďka?
1: No, myslíš jako mojí, anebo?
0: Nějakou od někoho jiného teďka bychom mohli dát. Hele, na přání, co?
1: Na přání? Hmm. No, Rádio Blaník je sluníčkový rádio. A hrajeme hezky česky a je to i pro za všechny zamilovaný. Hmm. Já jsem měl to štěstí, že jsem dostal povolení naspívat Still Got the Blues od Gary Moora, ale já mám rád ten originál. Hmm. Jako jo. Takže přátelé, pokud jste s někým, koho milujete, chytněte ho za ruku, zavřete oči a můžete si i zatacovat, protože to je jeden z nejkrásnějších ploužáků, který existuje.
0: Tak, teďka máte čas si dojít pro pití a potom Gary Moore, Still Got the Blues, na přání Jakuba Smolíka.

0: Gary Moore na přání Jakuba Smolíka. Pepovi parťáci. Na vlnách Rádia Blaník. Jakube, prosím tě, tak léto už je definitivně za námi. Ostatně dneska začal podzim. Pojďme zrekapitulovat léto. Byl jsi někde na dovolený?
1: No, byli jsme asi 3 dny, jsme byli, s rodinkou jsme se byli projet i do Polska na otočku, tam jsme chytali pstruhy, které nám potom udělali. Bylo to opravdu moc hezký, byl jsem na motorce s kamarádem Honzou Hejmou, byli jsme v jižních Čechách, zakončili jsme to v Rožumberku, takže bylo to skvělý, ale já v tom létě jsem musel s tím Kubíčkem trénovat, jezdit potom samozřejmě, furt sekám trávu, do toho ty koncerty, takže já jsem furt v plný palbě. Ale já si to užívám, mě nevadí jako fyzická práce, nebo to, že mám vystoupit, já jsem se vždycky na to těšil. Teďko mám takový jemný chvění, jak jedeme ten nový program, jo? Protože než se to zaběhne a než ty písničky nový, které jsme tam, jako nový, staronový, protože jsme tam přidali písničky, které jsme hráli třeba před 15 lety, jako. Takže mám takovou obavu trošku, jak to dopadne, ale těším se na to, no. A musím ti říct, že jsi měli tady, jestli mě to ještě baví, a mě to baví, Pepo, čím dát.
0: Já to absolutně chápu, ale ono taky, ten plnej kulturák, ono je to trochu návykový.
1: Jo, a nabíjí mě to, opravdu mě to nabíjí, a když vidím ty lidi, jak jsou tam potom usměvaví, jak jdu domů a jak se baví, nebo jak tam tancujou, to je prostě, já si myslím, že v té dnešní době je to dobře, že ty lidi si pak tam přijdou odpočnout.
0: A navíc potom, když máš plný zuby kulturáku, tak přijde sezóna open airu, že jo, pod širým nebem.
1: Ano.
0: A to je taky krásný na festivale.
1: Všechno má to prostě atmosféru, a pak, nebo když potom přijdu i Vánoce, jako jo, to má trošku jinou atmosféru, je to takový sváteční, my se taky oblíkneme trošku svátečně, jako jo, a všechno má prostě svoje, jenom prostě, aby jsme byli zdraví, aby jsme si to mohli takhle předávat vzájemně.
0: Když jsi nakousty Vánoce, tak je běžné, že se chystají vánoční turné. Budeš mít taky pár vánočních koncertů.
1: No.
0: Mám vždycky, jich,
1: no, mám jich asi normálně 17 nebo 18.
0: Fakt, jako.
1: Jedeme po vás těch českých ty vánoční. No, se to střídá. Jeden rok jsme Vánoce a druhý rok tam jedeme normálně jako hrát. A budu tam mít třeba i, já nevím, jestli zrovna na Vánoce, teďko si nespomínám, v který je to ten, ale Heidi Janku, budu mít taky hosta v Lípě. Takže se na to moc těším, no a Petruška se mnou ty vánoční taky pár pojede, protože jsme spolu natočili Čekání na Ježíška a ještě další.
0: Ale když se potkáte s Heidi Janku, tak zpívá i svoje písničky?
1: Jako ano, zpívá. Ale, a musím ti říct, že ze všech těch hostů, který jsem tam měl, tak je to host, který je strašně hodnej, skvělej, vstřícnej i tím lidem, že lidi prostě asi nejvíc berou z těch mých hostů, co jsem měl. A třeba když jsme hráli v Domažlicích, tak já jsem, protože tam odsaď pocházím, mám tam příbuzný, tak jsem chtěl udělat takový for, že jsem si tam půjčil chodský kroj. A myslel jsem si, že bude ohrňovat nos, a já jsem tam přinesl, ona se do ní vublíkla. Vylezla, já jsem volal se Heidi Janku a tohleto, a vylezla v tom chodském kroji, abyste nevěřili, co ty lidi. No a pak tam, když tam začala tancovat a zpívat, když se načančám, jako jo, v tom chodském kroji, no to byla bomba. Opravdu je. A pak jsme šli si sednout do hospůdky, nás pozval, protože ona měla zrovna kulatý narozeniny, tak jsme jí dali obrovský puget růží. A pak jsme šli si sednout jako na skleničku a ona je prostě veselá. Je to pozitivní ženská. Skvěle.
0: Přátelé, až půjdete na internet a budete se chtít podívat na tento rozhovor jako na video, tak rovnou se potom můžete podívat na rozhovor s Heidi, protože Heidi tady byla taky nedávno a byla to parťačka a byla skvělá. A teď je tady píseň, která je pro tebe, jak jsi říkal, nejzásadnější.
1: Až se ti jednou bude zdát.
0: Ano. Já Jakub Smolík na Blaník.

0: Náš rekordman Jakub Smolík na Blaníku. Pepovi parťáci. Je dneska parťákem, jsem tomu rád. Už je to podruhé od té doby, co existuje tento pořad s tímto názvem, co je Jakub tady. A není se čemu divit, protože k Blaníku prostě patří. Je to rekordman konopiště. Já bych se vůbec nedivil, kdyby byl i příště na konopišti.
1: Je, to bych byl taky rád. Opravdu.
0: Ještě to nevíme, viď, vlastně,
1: nevíme,
0: oficiálně.
1: Nevíme. Snad na mě prostě nezapomenete.
0: A je těžko říct, no. Já, jako kdybych si mohl vsadit, já bych si vsadil, že tam budeš. Co ty?
1: Já se vsázet nebudu, protože tam já když se vsadím, tak prohraju. Hmm. Takže
0: já uvidíme,
1: se vsadím, že tam nebudu. Chtěl bych prohrát.
0: Tak uvidíme. Jakube, prosím tě, ty jsi v posledních letech, týdnech a měsících trošku obměňoval kapelu, vždycky byl nějaký důvod. Co nový bubeník, jak to hraje?
1: No Vince, on se jmenuje Výborný, tak a výborně.
0: Hraje výborně, Vince,
1: no,
0: Výborný.
1: No hraje dobře, hraje trošku hlasitě, tak ho musím trošku umravnit, ale to je věc prostě kapelníka, jo. Já se zaplať pánbu o tyhle ty věci nemusím starat, že třeba když náhodou ještě, protože on hrál, s kým on to hrál? Salta?
0: Pavel, jo, s Pavlem Caltou, no.
1: Hrál, takže ještě musel dojíždět nějaký ty, tak tam ještě vzal, snad, ty jsi tam byl taky.
0: No, já jsem byl vlastně místo něj, no.
1: No a takže já se o tyhle ty věci nestarám a pokud prostě, já mu třeba řeknu, že hraje moc hlasitě, aby se sklidnil, a on se teda určitý věci, nebo se otočím, ukážu, že aby hrál rychleji, tak jo. A je to i jako hodný kluk, parťák, jako narodil se mu teďko dítě, fajn. Já si myslím, že tu kapelu mám teďko poskládanou, máme nový klávesáka, protože Martin po 23 letech vlastně odešel ke konkurenci. Mm-hmm. No, asi za lepší.
0: No, tak člověk potřebuje občas taky změnu. To.
1: Jo.
0: Já myslím, že někdy možná jo, 23 let je hodně. Hele, kolik znáš lidí, kteří zůstali třeba v jedné práci 23 let? Já znám jenom jednoho, jmenuje se Rumpík.
1: No, vidíš to.
0: Ještě císař, znám dva.
1: No počkej, když je tady ještě ten hudební dramaturg, ne?
0: Dušan Kotora, to je pravda, zdravíme Dušana.
1: No Dušane, no. Dušan je tady taky jako, no, známe jich spoustu, jsou pravda. Lidi, kteří jsou lojální ke svým řemeslu, ke svým chlebodárcům, a to se mi jako líbí. No a jinak ty kluci, s kterýma hraju, tak ty jsou lojální, jo, a já jsem za to, je to prostě moje druhá rodina.
0: Ne? Kapelu musíme pochválit, protože opravdu ta hra je jak Spartesu a navíc jsou to opravdu všechno sympatiáci. Jo. Někdy se setkáte s kapelama, které jsou vyloženě dysfunkční, anebo jak se dneska říká, toxický.
1: Ano.
0: Ale u vás v šatně, to je jak být nedovolený, tam je to skvělý. Ještě navíc jsou tam chlebíčky, že jo? No, pojďme dál. Jakube, koukám na tvoje webové stránky. Jestli pak víš, kde bude tvůj nejbližší koncert?
1: No, můj nejbližší koncert bude to 7. v Jihlavě. To začínáme to turné, to 40 let s vámi, potom je to v Praze na Broadway,
0: no.
1: A pak je máme Chrudim, Příbram, Otrokovice, Bzenec, Jemnice, Hradec Králově 29. A pak to je Plzeň, Kutná Hora, Hořovice, Chomutov, Hostivice, Sedlčany, Soběslav, Lomnice u Tišnova, Letovice, České Budějovice 18. listopadu a v Brně jsme 21. listopadu.
0: V Semilasu
1: a pak už jedeme vánoční Tachov, Františkovy Lázně, Stříbro a jedeme vánoční potom Vyškov, Zbíšov, Břeclav, Třešť, Třebíč, Písek, Stochov, Toužim, Mělník, Česká Lípa, Rychnot nad Moravou, nebo co to je na M, Jaroměř, Jablone, Litomyšl, Pardubice.
0: Jakube, webové stránky jakubsmolík.cz, no. Si normálně přečet od A do Z a já myslím, že přátelé, ať bydlíte kdekoliv v zásadě, tak když se podíváte na web, tak prostě nějaké to město poblíž, řekněme v dojezdové vzdálenosti 15 kilometrů, prostě tam bude, protože Jakub hraje jako o život, hraje všude a já teda ti přeju, ať máš všude plno a těším se třeba na konopišti příští rok.
1: Hele, já se budu taky těšit a myslím, chci poděkovat za přízeň všem posluchačům, který chodí nejenom na koncerty, ale který mě poslouchají. Pro mě je to ta největší odměna. A děkuju rádu Blaník, protože ono i ostatní ráda mě nehrajou, protože prý jsem blanický.
0: To není možný.
1: Opravdu.
0: Není to možný.
1: Ale,
0: no, není to možný.
1: Jsou, který mě úplně vyškrtli. Ale mě to nevadí, protože, přátelé, musím vám říct, že jsou tady sympatický lidi, kteří jsou nejenom jako profesionálové, ale jsou to i kamarádi. A to spojení prostě ideální, mít kapelu, který jsou kamarádi, mít kamarády v rádiu, prostě obklopit se lidma, který máte rádi. a Jay Blaník.
0: Chtějte žít jako Jakub Smolík, vypadá to idylicky. Jakube, měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Tak, takové to dneska bylo, přátelé, a kdo přijde příště, to vám zatím neprozradím, ale bude to pecka.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
17: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Frankie Goes to Hollywood právě teď na Blaníku. Jak se vám líbil Jakub Smolík? Ta nová písnička si myslím, že je docela pecka. Tak si nenechte ujít třeba i na webu radioblaník.cz i další povídání Pepy Černého. No ale bude 17. hodina, se 17. hodinou taky Standa Hložek a Petr Kotwald.
1: Má bílá královno, přestaň chtít všem dávat mat.
0: A taky Marie Rotrová, Jiří Bartoška. Nebo Kateřina Marie Tichá.
2: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, a se mi zas jednou roztřesou kolem.
0: A vy posloucháte Radio Blaník a Blaník vám hraje hezky česky už 26 let.
3: Radio Blaník.
4: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra budeme mít většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou ustávat spíš až k večeru nebo v pozdním odpoledni a nejvyšší teploty během dne zamíří mezi 13 až 16 stupňů. Sem tam zafouká silnější vítr.
2: Jsme Blaník.

0: Baník za volantem.
1: Na dálnici D4 na 34. a 5. kilometru ve směru na Prahu skončilo auto mimo silnici, počítejte tam s lehčím omezením. Na Berounsku v Hatích srazilo auto motorkáře, i tady si chvilku postojíte. Porouchané auto nepřehledněte na 19. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy a na Nymbursku na příjezdu do Mochova od Starého Vesce se srazila dvě vozidla. I tady se chviličku zdržíte. Na trase z Mladé Boleslavy do Jičína u obce Plazy bourala dvě auta. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Hasiči stále častěji řeší lesní požáry. První podzimní den je na silnicích tragický. Sokol se připojil ke kampani Aktivní září. Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letos se hasiči stále častěji potýkají s požáry lesů. Jen během prázdnin jich hasili více než 1800. To je zhruba o 500 víc než za stejné období loni. Na vině je nejčastěji nedbalost lidí a situaci nepomohlo ani letošní sucho. Lesníci proto začali klestit průseky, aby se hasiči k ohni dostali rychleji. V Česku od rána zemřelo na silnicích už 6 lidí. První podzimní den je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku. Lidé přišli o život při bouračkách na Pardubicku, Rychnovsku, Blanensku a v Kolíně. Vyplývá to ze statistik a informací policie. A u dopravního tématu zůstaneme. Mimo úrovňovou křižovatku Pražského okruhu a D5 čeká přestavba. Momentálně probíhají přípravné práce, které potrvají do 13. října. Pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rý.
5: Naším cílem je nyní udělat nezbytné práce, abychom příštím roce mohli naplno spustit modernizaci, která výrazně zvýší plynulost dopravy, odstraní časté dopravní komplikace a zároveň vytvoří ideální podmínky pro budoucí rozšíření dálnic D0, tedy Pražského okruhu a D5, na 6 pruhů.
4: Křižovatka patří dlouhodobě k nejvytíženějším místům na Pražském okruhu. Členové Sokola v týdnu představí veřejnosti své aktivity. Otevřou se sokolovny a sportoviště ve více než 220 místních jednotách po celém Česku. Na zájemce zdarma čeká sportovní program pro děti s rodinami, pro rodiny s dětmi, seniory i úplné začátečníky. Tradiční akce Sokol v pohybu končí 30. září a je součástí kampaně Aktivní září. Tolik zprávy a slovo Majírka.
6: No proč ne děti s rodinami, že jo? Jako rodiny
4: tak
6: s dětmi.
4: Tak jsem to neměla napsaný, ale...
6: Víš, jak se zdraví Sokolové? Nazdar.
4: Zdar.
6: Zdar, přesně tak.
0: Jirka Frélich
3: na Rádiu Blaník.
6: Krásnou středu za minutu 17. hodina, doufám, že je u vás taky tak veselo. No a my dáme k tomu, aby bylo veseleji, ještě skupinu Premiér a písničku Hrobař. A za chvíli Meky Žbírka.

0: Budíš Birka, Magda Šalamounová, písnička Tento song na Blaníku. Otázka je, zda tento song bude znít i zítra po deváté, protože po deváté je tady každý všední den tajemný rok a my si pouštíme jen a jen písničky z konkrétního jednoho roku. No a v tom zítřejším roku budeme vzpomínat, co zásadního se zase událo, a teď si to můžeme zkusit trochu na nečisto. V tom zítřejším tajemném roce nás opustil vzrůstem malý muž, a přesto velikán, básník a bard, kterého, myslím, nemusím představovat.
1: Nemohl jste tu 20 let žít a zpívat. Cítíte hořkost nebo nenávist vůči těm, kteří to zavinili?
2: Hořkost ano, nenávist mi zakazuje moje víra.
0: Tak a tím naše indicie končí. Tajemný rok zítra po 9. hodině s Petrem Slívou a Adélou. Já už se těším a teď už DJ Bobo a za chvíli Marie Rotrová na Blaníku.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

Věřím, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Shakespeare's Sister a písnička Stay, tak nám nastal podzim, nastal nám kolem 2 hodiny raní. No, je to někdy v kalendářích špatně. Některé kalendáře uvádějí, že podzim nastal už včera, některé dokonce 21. jo, ale to už je velký úlet. Nicméně podzim opravdu začal dneska v noci nad ránem. Je to dáno tím, že podzim nastává přesně v okamžik, kdy sluníčko se nachází na takové úrovni, tedy je pěkně rovnoměrně, den a noc jsou stejně dlouhé, trvají zhruba 12 hodin. No a dráha slunce v ten den vychází přesně na východě a zapadá, ale úplně přesně na západě. No a proč se to mění v tom kalendáři? No protože vlastně ten rok není stejně dlouhý jako náš kalendář. 365 dnů, 5 hodin a 48 minut trvá, než nám naše planeta oběhne kolem slunce. No, těch 5 hodin a 48 minut, proto máme vlastně jednou za 4 roky přestupný rok, no ale těch 48 minut, těch 12 nám jaksi chybí. Takže ačkoliv jsme se ve školách učili, že podzim začíná přesně 22. Já jsem se to taky učil. No tak máme 23. Svět se mění a my s ním. No na Blaníku za chvíli Bílá královna. Tom se neměníme, dál budeme hrát hezky česky. Petr Kotwald, Standa Hložek a za chvíli taky Kateřina Marie Tichá.

0: Krásná písnička na Blaníku, co říkáte. Včera po 16. hodině s námi byl Honza Riedl. Povídali jsme si o všem možném, ale taky o sobotě, protože v sobotu bude den otevřené dálnice na Královéhradecku.
1: Všechny vás zvu, ale durch und durch, jo. Na den otevřené dálnice u Hradce Králové je to D35 Sadová Pletiště. To je ten úsek dálnice, který stavíme přímo od D11 směrem jako na Jičín. Tam budeme od 10 dopoledne zase otevřeme dálnici. Tak jak to znáte, teď ježišmarja, už jsme se viděli mockrát, to znamená děti a cukrová vata a zmrzlina tam asi bude, jestli bude, jo, bude hezký počasí, už jsem na to dneska koukal, a párky v rohlíku zadarmo a potkáme se tam hned u Hradce Králové, jak tam stavíme, určitě tam od 10 dopoledne přijďte všichni.
0: Tak doražte, Honza Riedl se těší na tuto sobotu. Celé povídání najdete na webu radioblaník.cz. No a na Blaníku za chvíli Věra Martinová a zítra je čtvrtek a Petr po 7. zase někomu proplatí účet.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
5: Tak držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr, vy.
4: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
7: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
8: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Na Blaníku Verona, písnička Ztracená bloudím, písnička skoro jako vystřižená z písniček na přání, ale na ty si musíme ještě hodinku počkat, poté 18. třeba Hana Zagorová, Petr Rezek a Duhová víla. A taky holky si senzační. Trochu nám to tady zabzučí, Údolí včel a Naká.
1: Jsi můj ztracený král, já tvoje údolí včel.
0: Ale hlavně na Blaníku dál budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
4: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 9 až 6 stupni. Zítra pak čekejte oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Srážky budou ustávat většinou až k večeru. V odpoledních maximech naměříme 13 až 16. Teď se vydáme na cesty.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
4: Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Krč došetřuje policie srážku 3 osobních aut. Zdržíte se asi v kilometrové koloně. Postojíte si také na výjezdu z Prahy po dálnici D8 směrem na Ústí. Podrobnosti zná Ivona z dopravního centra ŘSD.
6: Kolona vozidel komplikuje provoz na dálnici D8 od prvního kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Důvodem je dopravní omezení. Na této trase se zdržíte okolo 25 minut.
4: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný večer. Teď už jsou tu dnešní poslední zprávy, které připravila Eliška.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Podvodníci se vydávají i za kominíky. Dálniční známky zřejmě přestanou zdražovat. Taxikáře možná čekají zkoušky z češtiny. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. O kontroly komínů je na začátku topné sezóny velký zájem. S rostoucí poptávkou ale přibývá i podvodníků. Většinou jde o organizovanou skupinu lidí, která v obci rozdá letáčky do schránek a nabízí výhodnou cenu. Pokračuje mluvčí společenstva komíníků Martin Zeman.
3: Lidé se jim ozvou a oni přijdou třeba za týden a ty kontroly provádějí nekvalitně. Doklad, který vystaví, nesplňuje náležitosti zákona, ale hlavní důvod toho je nafingovat vlastně závady a nabízet vložkování komínů.
2: A právě na vložkování komínů podvodníci vydělávají. Od příštího roku zřejmě nebudou dálniční známky pravidelně zdražovat. Sněmovnou prošla vládní novela se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Poslanci zároveň upravili platnost jednodenní známky. Ta by měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. S příchodem podzimu pomalu končí chatařská sezóna. Majitelé chat a chalup by tak měli začít myslet na zabezpečení svých víkendových obydlí. Ta se totiž opět stávají častým cílem zlodějů. V pozoru je taky policie, která v chatových oblastech a zahrádkářských koloniích chystá kontrolní akce. Města by mohla požadovat po řidičích taxi zkoušku z češtiny nebo z místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu, když přijala pozměňovací návrh pražských poslanců ANO, Nachera a Králíčka. Návrh navíc podpořil taky ministr dopravy Bednárik. To je ode mě ze zpráv všechno a teď vám dál bude hrát Jirka.
4: No, taxikáři budou umět česky, hezky česky, no tak super. Eliško, díky.
2: Není za.
4: Díky, hezký večer.
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: No a zbývá minuta do 18. hodiny a za chvíli naše kolegyně, která vám vysvětlí, co je to přijít na buben. Ano, všichni to víme. Když jsme přišli na buben, tak nám nezůstalo vůbec nic, že jo, prázdné kapsy, žádné penízky a tak dále. Ale kde se to vzalo přijít na buben? To se dozvíme od Samiry za pár minut, teď ale krásný duet. Petr Rezek, Hana Zagorová a Duhová víla na Blaníku. Hrajeme si hezky česky.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Děkuji za muziku, zpívá ABBA, Thank you for the music. Teď na Blaníku, krátce po 18. hodině. Před námi jsou holky, ale ještě jedna naše kolegyně, říká si Samira, a poví nám něco o tom, co je to přijít na buben.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Asi všichni tušíme, co to znamená, ale kde se vzalo přijít na buben, Samiro?
3: Když někdo přijde na buben, znamená to, že přišel o peníze, majetek nebo úplně zkrachoval. A možná vás napadne stejně jako mě, proč zrovna buben? Ten buben souvisí s dobou, kdy se důležité zprávy neoznamovaly na internetu ani v novinách, ale veřejně na ulici. A aby si vyvolávač získal pozornost lidí, používalo se mimo jiné bubnování. Buben se také používal při veřejných dražbách majetku. Když někdo nezaplatil své dluhy a jeho majetek měl být prodán, dražba se veřejně oznámila a lidé k ní mohli být svoláváni právě bubnováním. Majetek dlužníka se pak rozprodával, aby se z výtěžku zaplatili věřitele. A pro člověka, kterému se tohle stalo, to byla samozřejmě katastrofa. Nejenže přišel o majetek, ale navíc se jeho o finančních problémech dozvědělo široké okolí. No a právě s tím se spojuje vznik výrazu přijít na buben.
0: No vidíte, tak je lepší nepřijít na buben. Držím palce.

0: Pepa Wagner a písnička Mě sílu dáš. Na Blaníku už teď ve středu, kdy se týden láme v polovině, alespoň ten pracovní, a těšíme se na čtvrtek a taky na pátek a určitě na víkend ve středu. No a víkend na Blaníku bude ve velkém stylu. Asi znáte ty krásné písničky Honzy Nedvěda.
1: Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ji nezavolám pro jednu pitovou.
0: Legendární Honza Nedvěd totiž v neděli v kalendáři má datum svého narození, 80. narozeniny, je to tak. A my pro vás máme výjimečný dárek. Jednak si budeme hrát Honzovi nejkrásnější písničky a také vám budeme po celý víkend rozdávat vstupenky na koncert Honzy Nedvěda mladšího a skupiny Příbuzní v pražské Lucerně. Tak se o víkendu taky nalaďte na naše vlny Rádia Blaník a budete moci s námi hrát a hlavně vyhrávat. No a za chvíli na Blaníku taky slovenská skupina Elan nebo Anna K. A my vám přejeme krásnou středu.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
3: Tak jsme dneska odstartovali podzim.
4: A teď vzhůru do bavího léta.
3: No a předtím nás čeká ještě čtvrtek. A to třeba vypustíme našeho krajánka.
4: Čeká nás i ranní host na telefonu.
3: A budeme slavit 80. písničkářské legendy Honzy Nedvěda.
4: Startujeme už v 6 ráno tady na Blaníku.
3: Těší se na vás Petr Slíva
4: a Adéla Malac.
5: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.

0: Na Blaníku Adaka a písnička Údolí včel, stále ještě máme září a na Blaníku sluníčkové září.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: A to znamená, že ještě v pátek, v sobotu a v neděli pojede náš blanický krajánek za někým z vás. Za někým, kdo má tu naši blanickou samolepku s Centropolem, někde jste si ji vylepili, třeba na ledničku, já nevím. Na zahradu, někam na plot, to je jedno, na auto, kamkoliv. A dali jste nám o tom vědět, třeba přes web radioblaník.cz, protože vás budeme odměňovat. Poveze buď 5000, anebo 7000 korun. 5000 každému, koho si vybere, no a 7000 dostane ten, kdo je zároveň zákazníkem Centropolu. Teď o víkendu jsme navštívili dokonce Alenu z Telčského údolí. Alena si to pojistila. Samolepek má víc.
2: Samolepku mám na autě a ještě na domečku, na okně.
0: No, a dala nám vědět. Telčské údolí, pokud byste to náhodou nevěděli, je skoro až u hranic s Německem Krušné hory a tam, kde už lišky dávají dobrou noc a už začíná Německo, tak skoro právě tam bydlí Alena. No a Alena získala 5000 korun a byla z toho šťastná.
2: To je nádherný. No, za 3 týdny jedem do lázní, tak ono se to hodí.
0: No a jak se to hodí právě v tuto chvíli? Tak o víkendu 3 z vás budou mít štěstí v pátek, další 3 v sobotu a další 3 v neděli. Ať počítám, jak počítám, 9 z vás uděláme šťastnými. Tak si tu naši blanickou samolepku vemte třeba na posledním koncertě Rádia Blaník v pátek v Prachaticích, anebo prostě vytiskněte, máme to i na webu radioblaník.cz. Samolepku si vytisknete kdekoliv, doma, na tiskárně, vystříhnete, nalepíte, dáte nám vědět a v pátek, v sobotu a v neděli budu držet palce.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: A za chvíli už písničky na přání, na ty se speciálně těším, dnes je ten výběr neskutečně krásný. No a za chvíli Aleš Brychta.
1: Ani rychlé šípy, ani osamělá srdce. V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších. Posluchači Blaníku. Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz. A buďte jedním nebo jednou z nás. Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete. Klub posluchačů Rádia Blaník.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Francesco Napoli právě teď na Rádiu Blaník pár minut před 19. hodinou, kdy vám budeme hrát hezky česky a navíc písničky podle vás, protože začnou písničky na přání. Těšte se třeba na naši Blanickou Slunce dál svítí.
1: Slunce dál nám svítí nad krajinou a každý slyší.
0: A taky Pavla Vítka, písničku Má svůj den.
1: Má

0: anebo Terezu Maškovou Hořko-sladký valčík. Hezky česky si hrajeme na Blaníku po 19. a písničky navíc jste vybírali vy.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Zítřek bude jenom o trošku teplejší než dnešek, hlavně v noci, ale se může ochladit na 9 až 4 stupně Celsia. Buď déšť nebo přehánky, nad ránem hrozí na mnoha místech. Zítřek už potom oblačný, zatažený, postupně občasný déšť nebo přehánky, odpoledne a večer potom začnou srážky ubývat. No a teploměr zítra vystoupá na nějakých 13 až 17 stupňů Celsia. V pátek to bude velmi podobné, o víkendu už má být ale převážně sluníčko a teploty dokonce i přes 20 stupňů Celsia, v neděli až 23.

0: Oldřich
1: na rádiu Blaník.
2: A písničky na přání jsou tady úderem 19. hodiny naprosto přesně. No a tato první písnička letí do autoservisu 3D Auto v Hradci Králové s velkým poděkováním za skvělou práci i přístup k zákazníkům.
0: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Hořko sladký valčík a Tereza Mašková. A budeme hrát k 17. narozeninám, jak jinak než Pavla Vítka, písničku Má svůj den, protože ta je přesně k 17. narozeninám. Pozorně poslouchejte text a uslyšíte taky. Je to pro jednu konkrétní dívku, Markétu Čenkovou. A je tady k tomu i tento vzkaz. Milá Markétko, dnes máš krásné 17. narozeniny a všichni ti přejeme hlavně zdravíčko, štěstíčko a ať se vše daří a podaří. To vše přeje taťka, Monča, bráška Pepa, děda, babička, Pajka, Ajka a všechny tetičky a taky strýčkové a sestřenice a bratránci. A krásně si to užij. Tak končí vzkaz, který dorazil z Třebíče a my vám posíláme k 17. narozeninám, Markétko, právě tu krásnou písničku. Pavla Vítka, Má svůj den.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

Velvítek a písnička, kde se zpívá, má 17, tak k 17 nám jsme hráli a zahráli Pavla Vítka a jdeme na další přání. Marta nám napsala, abychom zahráli Fandovi a vzkazuje mu: Fando, milý bráško, dnes máš svých 70. Kolik krásných vzpomínek máme, nedá se spočítat. Fando, náš truhláři, detailisto s velkým srdcem. V 70 přejem, ať jdeš životem s úsměvem, zdraví, štěstí, lásku a ať tě máme ještě dlouho tady, brácho náš milovaný. Všechno nejlepší, Fando. To zdraví tedy sestra Marta, bráchové Karel a Petr s rodinami a taky my z Rádia Blaník a písnička, kterou jste vybrali pro Fandu dnešního oslavence Xindle X a písnička Má chata můj hrad. Z Blaníku taky přejeme všechno nejlepší.

0: můj hrad.
1: Xindl X a písnička Má chata můj hrad. A je tady další vzkaz z Volině a z Jindřichova Hradce, tak začneme tím z Volině. Arakainen Dimitri a Žít svůj sen a písnička je pro Honzu Matějovského z Volině a vzkaz zní: milý Jendo, dnes je to 18 let, co si vykoukl na tento svět. Čas letí a ty už nejsi dítko chovající se a skutečný traktor si vyměnil za ten šlapací. Buď dál v duši dítěte a každý den si svůj sen žij. Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky a škola a ti nedělá žádné vrásky. Vše nej ti přejí taťka, mamka a babička. Já tedy doufám, že ten šlapací traktor se vyměnil za skutečný. No, to uvidíme. No ale každopádně teď otáčím list a Jindřichův Hradec. Dana napsala, abychom zahráli písničku k narozeninám pro Erika Krátkého z Kladna a tuto krátkou básničku posílají v přáníčku, aby štěstičko tvoje bylo, nic zlého tě netrápilo, ať vše špatné spraví dobrá nálada a starosti hodí za hlavu a za záda. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, hodně zdraví, hodně lásky přejí Verča, Eliška, Lukáš, babi s dědou, Jirka, Dana, Dáda, Kuba a Honzík a taky my z Rádia Blaník. A teď už ta písnička pro oba oslavence Arakain Dimitri a Žít svůj sen.

0: Arakain, Dimitri a písnička Žít svůj sen. Za chvíli třeba Petra Janů, Říkej mi. Taky Václav Neckář, Karel Zich nebo Jitka Zelenková, na to všechno se můžete těšit. Písničky na přání pro vás má Blaník každý den, o víkendech i ve všední dny po 19. hodině. Napsat si o ně můžete přes náš web radioblaník.cz.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu.

dal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků. Miláček žen

Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě. No já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér. Štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tucty her, miláčka žena betešníků. Miláčka žen a betešníků. Tucty her, miláčka žen a betešníků. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl. Kdo ale svet najít tu němou

0: písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: 9 minuty a bude 7:30. Karel Zich, Jitka Zelenková, písnička Takový nejsi, písnička pro radost, kterou posílá Marek z Hradce Králové. Marku, zdravíme Hradec a tady už to letí.

Pojďme splnit o půl osmé a minutu k tomu další písničkové přání. Pavel napsal z České Třebové, že chce popřát rodičům taky do České Třebové k 45. výročí svatby mamince a taťkovi. Přeje především pevné zdraví do dalších let. To přejí všechny tři děti a děkuje Rádiu Blaník za krásné vysílání. My děkujeme Pavlovi, no a tady už je písnička Václav Neckář a Helena Vondráčková, písnička Stín katedrál.

Krásná písnička Stín katedrál a krásný duet Václav Neckář, Helena Vondráčková, která tam jen tak jako je slyšet trošku, ale je tam. Tak a písničky na přání a Petra, Janu a písnička Říkej mi, a teď je důležité, jestli to ten dotyčný, pro koho je to určeno, slyší, protože tady je vzkaz, abychom zahráli babičce Aleně Mikinové Skladrub k jejím narozeninám. Vím, že má ráda Petru Janu, tady stojí, tak jsme vybrali písničku Říkej mi a ještě by nás chtěla poprosit, jestli bychom zahráli dědovi Jiřímu Mikinu, který zapomněl poslouchat svoji písničku před nedávnem a neslyšel jí. Máme vás rádi, je tady vzkaz Jonášek, Natálka, Andrea a taky Katka, taky my z Rádia Blaník se připojujeme. Já doufám, že to oba zmiňovaný právě teď u rádia slyší. Petra Janu a písnička Říkej mi.

Petra Janů, písnička Říkej mi. A říkat budu dál, protože písničky na přání dnes jsou zase nabité, tak tady budeme asi minimálně do té 10. hodiny, ale zvládneme to všechno splnit. Budeme se snažit. Každopádně další vzkaz, Marek Ztracený a písnička Naše cesty napsala Věra z Lomnice u Sokolova, abychom zahráli Marka Ztraceného pro vnučku Kristýnku, která dnes slaví 5. narozeniny. Přeje hodně štěstí, hodně zdraví, hodně lásky, babička Věra a taky teta Juta, milující tatínek z Lomnice u Sokolova a taky my z Rádia Blaník. K 5. narozeninám Marek Ztracený.

0: Naše cesty a Marek ztracený. Dál na Blaníku budeme hrát podle vás. Koukám, že tady bude Dalibor Janda nebo Olga Lounová. A písnička k výškám, protože i o takovou jste si napsali na rádiu Blaník a my vám dál budeme hrát, hlavně hezky česky. Tak se na to těšte, pokračujeme za chvíli.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Šárka posílá písničku pro svého manžela Davida se vzkazem: lásko, všechno spolu zvládneme, nejsi na všechno sám, jsem tu a budu vždy pro tebe. Lásko, naši lásku, nikdo a nic nerozdělí, miluji tě, navždy tvá žena Šárka.

nová písnička k výškám v písničkách na přání od Andreji. Přišel vzkaz. Já mu nerozumím, prostě ho přečtu, ale myslím si, že adresát bude rozumět. Dalibor Janda a Padá hvězda. A vzkaz pro Péťu. Péťo, Vánoce to neměly být. Tady jedna opravná, ale snad si se pobavil, tvá malá dceruška Andrejka a taky maminka posílá pusu. A my posíláme tedy písničku.

Dalibor Janda, písnička Padá hvězda. No, dnes je zataženo, tak padající hvězdy případně by asi nebyly vidět, ale třeba u vás je hezky. No a co se týká písniček na přání, tak tady je hezky vždycky, protože vybíráte krásně. Z Přelouče napsal Jakub, abychom zahráli písničku Už mi lásko není 20 let. A písnička je pro jeho maminku Ladunku k jejím dvakrát 20. A vzkazuje: milá maminko, přejeme ti vše nejlepší k tvým narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky, ať si pořád ta nejlepší maminka na světě. Právě teď ti začíná nové období a budeme jen a jen mít krásné období. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš, ještě jednou všechno nejlepší. Muťutě, ano, takhle to tady je, asi nějaký interní vzkaz, Muťutě, Kubík, Aneška, Dáda a celá naše velká familia. Tak, Muťutě a Jiří Zmožek a Už mi lásko není 20 let. Zdravíme Přelouč.

0: Ček a písnička Už mi lásko není 20 let. A po 8 hodině dál samozřejmě budeme hrát podle vás a zůstali tu třeba Mosty, Lenka Filipová, Karel Zich.
1: Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké.
0: Taky Michal David, Pár přátel stačí mít. A Jiří Schillinger, Švihák lázeňský.
2: Je tak báječný, Švihák lázeňský.
0: Dál bude Blaník hrát hezky česky a navíc to, co jste vybrali vy.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude nejprve polojasná nebo skoro jasná, postupně nad ránem se objeví mraky a od západu se přižene déšť nebo přehánky a teploměr v noci klesne na 9 až 4 stupně. Zítřek zatažený s deštěm, přehánkami, ale postupně odpoledne a k večeru se začne vyjasňovat a teploty od 13 do 17 stupňů. A taková malá vyhlídka na víkend. O víkendu se má oteplit v neděli až na 23.
3: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: Ano, to budu já. Hezký večer. 8 hodin právě teď a písničky na přání, ty jsou stále ještě před námi, protože těch přání tady zůstalo, já nevím, asi 15. Uvidíme. Necháme se překvapit, ale každopádně teď Lenka Filipová, Karel Zich a písnička Mosty. Písnička, která zní už první tóny, slyšíte. No a Mosty, ty konkrétně budou na písničkové přání od Evy, která napsala, že chce poděkovat celé své rodině, že teď je zařídili nové bydlení a je to pomyslný most, který nás spojuje, píše Eva.
1: Postavím

Pár přátel stačí mít, Michal David a písničky na přání. 7 minut po 8 pokračujeme dál, míříme do Žadce, napsala Zdenka. Švihák lázeňský písnička pro vnuka Honzíka Janáčka ze Žadce. Vzkazuje Honzíku, chci ti říct, že tě mám moc ráda a vážím si tě, že jsi skvělý student a pracant, že ti ze srdce a upřímně přeje to nejlepší tvoje babička Zdenka ze Žadce. A taky my z Rádia Blaník posíláme Jiřího Schellingera a Švihák lázeňský.

0: Merci. Je tady takové přání, doufám, že potěší i ta písnička, co jsme vybrali, Aqua, písnička Barbie Girl, a písnička je pro mamku a pro Paula, který se snaží kvůli mně mluvit česky, dorazilo od Merci. A chybíte mi oba dva, tak doufám, že Merci je Merci a ne Marci, no, ona to bude asi Marci, že? Tady je Aqua.
1: Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Aqua, písnička Barbie Girl a Rosice u Chrasti a Hedvika, ta nám napsala z Rosic u Chrasti. Jestli přemýšlíte, kde to je, taky jsem si to hledal, prý to jsou Rosice u Chrudimi, tak zdravíme, ale každopádně máme zahrát písničku pro milovanou Jarošku Hlaváčkovou z Rosic u Chrasti. K narozeninám je tady vzkaz, milá Jaroško, k 70. narozeninám přejeme zdraví, klid a mnoho krásných dní, ať tě dál těší každodenní procházky, které ti dodávají energii a radost. Děkujeme za lásku, kterou rozdáváš a za všechno, co pro nás děláš. Máme tě moc rádi, to vzkazuje manžel Jiří s rodinou. A tady už je Lucka Vondráčková a písnička, kterou jste vybrali, písnička Kdo tě má rád.

0: Lucka Vondráčková, písnička Kdo tě má rád, teď na Blaníku. Za chvíli třeba Pavel Vítek, nebo taky Hana Zagorová. A kdyby se vrátil čas. První dráha, první lásky. Písničky na přání pokračují, krásnou středu. Pokud si chcete napsat o tu vaši, tak dejte web radioblanik.cz, je to velmi jednoduché. Kliknete na kontakt, je tam záložka písničky na přání. Velmi jednoduchý formulář, naplňte ten formulář textem, ano. Napište, kdo jste, komu chcete zahrát, jakou písničku, kdy, a pokud nám dáte alespoň 3 pracovní dny, tak se na vás taky dostane.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A na Blaníku teď Hana Zagorová, písnička Kdyby se vrátil čas. Všem jen tak pro radost posílá včelka Mája a krásný večer všem posluchačům.

Hanna Zagorová, písnička Kdyby se vrátil čas. A taky Petra napsala z České Skalice, abychom zahráli písničku od Susan Vega, písničku Luka. Všem přeje hezký středeční večer a tuhle písničku posílá pro jednoho konkrétního Radka. A vzkazuje mu: úžasňáku, oba máme dost za sebou, jsme 50+, miluji tě, chci být s tebou, ať se děje cokoliv, nebude to jednoduché, každý máme svoje potřeby, ale dáme to, věřím tomu. Já jsem blázen, ty trochu snílek, ale má to tak být, jinak bychom se nepotkali, je mi s tebou strašně hezky a chci se konečně přestat bát, děkuji ti, že jsi, napsala Petra. A teď už písnička od Blaníku.

0: A teď bude Pavel Vítek a jeho modlitba. Je tady vzkaz od Moniky z Prahy. Milá maminko, zní vzkaz, je z toho básnička dokonce. Milá maminko, chceme ti dnes hodně přát, než tě budou plamínky hřát. Hodně dalších šťastných let, i když nejsi žádný kmet. Ať tě netrápí žádné stáří a vždy máš úsměv na tváři. Hlavně na paměti měj, když uléháš v pelíšku, vzpomeni na svou Elišku, až nenajdeš ponožku, neviň z toho Anešku. Když v podlaze uzříš dírku, vzpomeň si na zetě Jirku. A když život utíká vždy, je s tebou Monika. Z lásky babí Jarce, z Poděbrad Koubíci, no a taky z Rádia Blaník už letí písnička.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

písnička Modlitba, Rádio Blaník a písničky na přání a teď už narozeninová a dva, kteří čekají na písničku. Ze Dvora Králové napsala Dana, abychom zahráli písničku pro Pavlíčka z Řečan nad Labem k narozeninám. Hodně zdraví a splněných tajných přání ze Dvora Králové přeje Dana. No a pak tady otočíme list a vidím vzkaz od Františka z Plzně, abychom zahráli písničku dnešní oslavenkyni paní Lence Kdolské z Plzně, která slaví právě dnes svoje narozeniny a vzkazuje: milá Lenko, přejeme ti vše nejlepší, mnoho lásky, pevné zdraví, splnění snů a do dalších let pohodu a dobrou náladu. Mamka, taťka, sestra s rodinou a my z Rádia Blaník taky. A tady je Jarek Šimek a narozeninová.

0: Všechno nejlepší přejeme taky, za chvíli třeba náš auťák.
1: Dám tomu závodní motora zářivej leskuje.
0: A nebo jeden malotraktor na Blaníku, hrajeme hezky česky a hlavně podle vás.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

MiG 21, písnička Malotraktorem. Já doufám, že Dáša z Lunch Crowna bude mít radost, když vybereme tuto písničku, kterou chce nechat zahrát pro dceru a vnučku Patrika k narozeninám. Dceru a vnoučka Patrika k narozeninám. Mně to nesedělo. Pardon. Dcera, vnouček Patrik, babička a děda se tady podepsali a dá

0: Babička a děda posílají tedy pro dceru a vnoučka Patrika k narozeninám, tak věřím, že udělala radost i tato písnička z našeho hudebního blanického archivu a věřím, že potěšila. A teď je to takové složitější. Máme zahrát písničku Můj auťák. Koukal jsem na auťáky. Máme tady buď Auťák na lásku, Hana Zagorová, nebo Náš auťák. A protože Hana Zagorová už zazněla, tak já doufám, že Martina z Karlových Varů se nebude zlobit.
1: To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej, no náš auťák!
0: Ano, to je náš auťák, tak snad Viktorovi, ať mu to jede co nejrychleji, uděláme radost.

0: Guns N' Roses a písnička November Rain. A za minutu bude 9. Krásný poslech Rádia Blaník. Koukám na ta vaše přání, tak ještě bychom tu měli Rybičky 48. My ještě nejsme starý, my ještě nejsme starý. Michala Davida, Honzu Bendika, Dávno vím. Dávno vím a nechávám. Z písniček na přání taky Kabát, Houby magický. Už budem spolu navždycky. Jasně, dál budeme hrát podle vás a hlavně na Blaníku hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Ochladí se v noci na 9 až 4 stupně Celsia, nad ránem se k tomu přidá déšť anebo přehánky. Zítřek nejprve deštivý s přehánkami, ale postupně se začne odpoledne a večer vyjasňovat a teploměr vystoupá na 13 až 17 stupňů a každý den bude malinko tepleji, o víkendu dokonce až 23.

0: Erich
1: na rádiu Blaník.
2: Krásnou středu všem, 9:00 odbyla, minuta k tomu a Kabát houby magický další písničkové přání a budeme to hrát díky přání od Marie z Kladrub u Vlašimi. To přání je ale smutné, nicméně Kabát a houby magický jsou tady.
0: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: A teď to přání od Marie. Dnes je to jeden rok, co nás opustil můj manžel, táta a dědeček pan Pavel Šimánek, měl tuto písničku moc rád. S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Show a v písničkách na přání teď Veronika, která nám napsala z Pardubic, abychom zahráli pro manžela Michala k narozeninám a vzkazuje všechno nejlepší, hodně štěstí, protože ho potřebuješ jako sůl, hodně zdraví, protože je to důležité, hodně lásky se mnou a našimi dětmi a moc se na tebe těšíme a moc mi chybíš, lásko, miluji tě, napsala Veronika z Pardubic a vybírá Michala Davida, Honzu Bendíka a písničku Dávno víme.

Písničky na přání na Blaníku stále ještě pokračují, ale poslední dva vzkazy ze Sokolova napsala Marcelka, abychom zahráli Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. Tak, je to správně. Marcelka napsala, abychom zahráli písničku pro Tomáše Baloka a vzkazuje: lásko, už jsme spolu ušli pořádný kus cesty a chybí nám už jen malý kousek, to spolu zvládneme, čekáme na tebe s dětmi, moc nám chybíš a těšíme se na den, kdy už budeme zase všichni spolu. Miluji tě, tvoje Marcelka. Tak, tady jsou Milli Vanilli a písnička, kterou jste vybrali.

0: Milli Vanilli na Blaníku a poslední písničkové přání, které je psané slovensky, ale přišlo z Jičínska, obec Bystřice. Monika napsala, abychom zahráli taťkovi pod pergolu k poslední čtyřce. Na začátku přejí hlavně hodně štěstí a zdraví, hodně peněz, hodně lásky, kterou dáváme každý den. V závorce je tady máš lásky dost. A děkuji za to, že na nás má nervy, tady píše Monika a taky mamka a čtyřnohé miminko Čiko. Tak a my z Blaníku posíláme písničku, kterou jste vybrali, Rybičky 48.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Má paní odjela na celý víkend.

0: Krásná písnička od Shakiry, teď na Blaníku, za chvíli Olympici. Má drahá, dej mi víc, to je písnička Dej mi víc lásky své, také No Name a prvá, anebo Modern Talking. Na Blaníku hlavně prožíváme taky sluníčkové září, to nevadí, že se ochladilo. V pátek, v sobotu a v neděli někomu tedy pořádně rozsvítíme naše blanické sluníčko tím, že přivezeme peníze.
1: Samolepka za 100 tisíc.
2: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
1: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
2: Poslouchejte Blaník, dozvěděte.

0: Olympic a písnička Dej mi víc své lásky. My vám dáme víc krásných českých písniček. Třeba o víkendu pro vás máme Honzu Nedvěda.
1: Chtěl jsem to ráno, vy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám.
0: Krásné písničky vám budeme hrát a navíc vy můžete vyhrát. Konkrétně pro vás máme vstupenky na koncert Honzy Nedvěda mladšího a skupiny Příbuzní v pražské Lucerně. Budeme si vyhrávat ty nejkrásnější písničky Honzy Nedvěda, protože už zítra slaví 80. narozeniny a my na Blaníku chystáme víkend právě s Honzou Nedvědem. No a zítra je teprve čtvrtek, to my víme dobře, a Petr nastoupí a po sedmé bude někomu z vás proplácet účet.
2: Nejen dobrý holuby,
3: ale i blanické účtenky se vrací.
2: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr platí vaše účty.
2: Na Rádio Blaník.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: Za 3 minuty 9:45 na Blaníku taky třeba Hana Zagorová, krásná písnička Nešlap nelámej, anebo Čechomoři, kteří v pátek jedou do Prachatic s námi na poslední letní koncert.

0: Lešek, Semelka, písnička asi prostě nejlepší. Vy jste nejlepší, posloucháte Blaník. My za to velmi děkujeme a přichystali jsme si ty nejkrásnější písničky z lásky po 10. večerní. Nebudeme do toho vůbec povídat, vůbec, budeme jenom hrát. A vybral jsem třeba tuto písničku z lásky. Jitka Zelenková, Ty mě smíš i lhát. Taky Marie Rotrová, Co je mezi námi, lásko?
1: Co je mezi námi, lásko, je silnější.
0: Taky Dalibor Janda, Hurikán.
2: Kola se kroutí dál.
0: Hezky česky, na Blaníku a navíc písničky z lásky.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Ačkoliv večer jsou ještě vidět na mnoha místech hvězdy, postupně se zatahuje a zatáhne se. Do rána má hlavně na západě docela dost napršet a čekejte jinak přehánky. Zítřek bude s přehánkami a deštěm, v noci teploty klesnou na 9 až 4, zítra přes den postupně odpoledne se začne vyjasňovat, objeví se sluníčko a teploměr může vystoupat na takových 13 až 17 stupňů Celsia. A pokud se těšíte na víkend, tak se těšíte správně. O víkendu už teploty vystoupají nad 20. V sobotu i v neděli má být rozhodně mnohem víc sluníčka a třeba takhle v neděli až 23 stupňů Celsia.
3: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy může také pršet. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo také přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy může také pršet. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo také přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Krásné ráno nebo dobrou noc, tady je Rádio Blaník a dnes už je 24. září roku 2026. Někdo nám to spočítal, že to je 267. den roku. No ale do konce roku zbývá pouhých 98 dnů. Svátek dnes slaví Jaromír, takže i Jaromír Jágr. Přejeme všechno nejlepší a vám všem, pokud se jmenujete Jaromír, tak také. Ale každopádně teď si jdeme hrát dál hezky česky.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy může také pršet. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo také přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 24. září. Dnes má svátek Jaromír a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Po rekonstrukci stavebníci vrátí věž kostela svatého Jiljí v Domaníně u Třeboně. Uvnitř bude ukrytá nová časová kapsle. V 14:30 odpoledne proběhne v kostelní lhotě otevření umělé písečné duny, určené pro kriticky ohroženou trávu kostřevu písečnou. Jde o projekt Vracíme do přírody, na kterém spolupracuje Botanická zahrada Praha. Dnes také proběhne v Ústí nad Orlicí 16. ročník integračního dne. Návštěvníkům přiblíží svět lidí se zdravotním znevýhodněním. Akci hostí Park Kociánka. Dnes také startuje 34. ročník Moravskoslezských pneumologických dnů. V Orea Kongres Hotel Brno potrvá akce do soboty. Openingem v Národní galerii Praha začíná 5. ročník festivalu vizuálního umění Prague Art Week. Nabídne události více než 30 pražských institucí, galerií, aukčních domů a nezávislých uměleckých prostor. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.
2: Pojď už

0: pravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy může také pršet. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo také přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.